0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: I'm a

0: Přátelé, moji milí drazí, je to tady. 6 hodin 57 minut, krásné víkendové ráno. Už tam skočil srpen. A z dob, kdy jsem chodil ještě do školy, což už je teda pěkně dávno, tak si vybavuji, že jakmile tam skočil srpen, tak už tam byl takový ten zdvižený ukazováček, jakože se nám to pomalu blíží. Ne, ale ještě pořád, já nevím kolik, 4 týdny a 2 dny, jestli dobře počítám, 4 týdny a 2 dny, vlastně až v úterý 1. září se jde do školy, takže ještě to je dobrý. 4 týdny, pořád ještě dobrý, to se ještě toho dá zvládnout ledacos. Tak, ale přátelé, já bych vás chtěl slyšet v éteru. 210-323-323, je tam někdo, kdo by nám chtěl říct, jak se má po ránu, jestli se změnilo přemýšlení, když nám skočil červenec na srpen a tak dále. Dobré ráno.
1: Ahoj, Marťa, zdravím tě.
0: Jak se jmenuješ?
1: Martine,
0: dělá s tebou něco to, že se změnil měsíc?
1: Hele, tak nějak ani ne, protože už chodím do práce, takže už...
0: A to neřešíš. Tak to vůbec neřeším. A je tam nějaká vidina dovolené, protože to je to stěžení podle mě v kalendáři.
1: Hele, no sice jo, ale já tomu říkám, že si dělám takzvaný cikánský týdny, že si beru hodně často pátky a pondělky volný.
0: Ideální.
1: Takže mám v podstatě dovolenou skoro každý víkend. Já ji teda trávím tak, že jezdím na závody, takže to je pro mě takový to, ta dovolená, že se potkávám s těma lidma z různých koutů republiky a Evropy, takže o tom mám dovolenou já.
0: Ideální, to je taková rada pro naše posluchače brát si volno v pondělí a v pátek, tradičně.
1: Přesně tak, ale ono, když máš třeba 22 dní na celý rok, tak ono ti to tak jako vyjde i s nějakým tím svátkem, co je na začátku července, že máš v podstatě celý ty 2 měsíce, chodíš 3 dny, jdu do práce.
0: Tak děkujeme za rozbor a hlavně za radu, protože já teďka už beru do ruky diář na příští rok a jdu to tam vyškrtat, jak to půjde udělat.
1: Ale já to vždycky přesně takhle dělám, hned přijdu 1. ledna, hned si tam tu dovolenou takhle nasekám a vím, že mám klid.
0: Tak super, měj se krásně, rádi jsme tě slyšeli, ahoj.
1: Taky, měj se krásně, ahoj.
0: Už vidím, jak naši posluchači teďka projíždí ty diářné a už to chystají na ten příští rok a už to úplně vidím. Halo, kdo pak je s námi? Čau.
2: Monika, ahoj.
0: Moniko, ty jsi se nějak usmála teďka po ránu.
2: Ne, mě to úplně překvapilo, protože to je poprvé, co volám.
0: Fakt? A co říkáš na to, že se nám ochladilo? Konečně zase trošku.
2: Ne, fakt jsem se dovolala, prej to si děláš, protože jsem se dovolala. Mě to ty kondary říkají v autě. No, je to skvělý, my jdeme na dovolenou, takže vyrážíme.
0: Příjemný, že není 40, ale jenom 30, je to příjemný, viď?
2: No, je to příjemný. Jdeme tak do Itálie, samozřejmě pozdě.
0: Jak jako pozdě, že jde? Jako, že jste měli vyjet dřív? No.
2: Měli jsme vyjet dřív, máme 3 děti, vidíme dřív.
0: A tak si myslím, že pokud šlápkám, to záleží kam jdete, ale myslím si, že přijdete hodně pozdě večer.
2: Ne, nemůžeme, protože tam jenom do 7, musíme se ubytovat do 7.
0: Jo, tak jeďte, já vás nebudu zdržovat, jeďte, rychle jeďte. Tak ahoj.
2: Ne, pohodě, já jsem strašně ráda.
0: Tak jo, tak díky za telefonát, přeju šťastnou cestu, užijte si dovolenou a držím palce, abyste tu 19. hodinu, ten check-in zvládli, jo?
2: Děkuji moc rád.
0: Když tak tam, já to znám, tyhle ty, jak se přesně honí ten čas, když tak jim napište, ať vám nechají klíče pod rohoškou nebo pod květináčem.
2: No to jsem zvědavá, no.
0: To taky on to funguje, oni jsou
2: chápaví. Úplně jenom to italsky, jako.
0: Napiš jim klíče, musíš to italským přízvukem, klíče pod rohoškou.
2: Klíče pod rohoškou.
0: Tak se měj krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak já jsem tady s vámi a strašně jsem se těšil na to dnešní ráno, sobotní ráno. Posloucháš Kiss Radio Kiss. Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 22.

Krásnou sobotu, máme 7 hodin 10 minut. Zdravíme také Oskary, dneska mají svátek, doufám, že vyleze dneska Oskárek nad hlavou, žlutej punťa. Každopádně já vám radím jednu důležitou věc. Pokud chcete být s námi ve spojení, mějte po ruce také mobilní telefon, apka Rádia Kiss, to všechno funguje i o víkendu. A budu moc rád za vaše tipy a nápady, kam se dá vydat v průběhu víkendu. My vás budeme zvát třeba na slavnosti ovocných knedlíků. Otevřel se nový úsek dálnice D3. I o tom budeme mluvit a těch témat je samozřejmě spoustu. Nejenom těch, kam se dá vyrazit, ale třeba mám tady informaci o tom, že se bude chystat pokračování filmu Sám doma. Tak i k tomu si řekneme pár vět. Stačí, že budete s námi a budete v obraze. No a kdyby vám nestačilo jen to povídání, a chtěli jste něco víc, tak samozřejmě muzika, protože to je gro našeho vysílání. Radio Kiss, to je hlavně o muzice a za malý moment už třeba výkvět našeho playlistu. Meduza, Kaskáda, Martin Garrix a okoření nám to i Robbie Williams s vzpomínkou na písničku Feel. Tak ať je vám s námi hezky, je 1. srpna, 7 hodin 11 minutek. Doufám, že ten čas u vás nehraje hlavní roli, že si prostě užíváte pohodového víkendu. Dobré ráno!

0: Kiss Active Weekend.
1: Dobré ráno, 7 hodin, 21 minut. Píše naše posluchačka, že o tomto víkendu to jistí vířivka, bazén, možná nějaké prosečko, možná nějaký aperolek. No, takhle přísně začít po ránu, takhle natvrdo, no proč ne, proč ne. I takové mohou být plány, samozřejmě jedině relax. No a v případě, že byste chtěli vyrazit někam za nějakou dobrotou, tak my vám rovnou teďka poradíme kam, protože můžete jít na košt. A Terka ví, kde se bude koštovat.
2: Co takhle dnes vyrazit na 5. ročník Teplického festivalu vína, který se koná na Zámeckém náměstí. Festival nabídne vína z 20 tuzemských vinařství. Ochutnáte desítky vzorků vín přímo od vinařů, seznámíte se s jejich příběhy a užijete si příjemnou atmosféru.
1: Pokud milujete ovocné knedlíky, tak musíte vyrazit na jejich slavnost, která se o tomto víkendu koná na zámku Konopiště. Navíc je to oblíbené jídlo arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a on měl s Konopištěm hodně blízkého, on tam rád jezdil, dokonce tam možná i bydlel, mám takový pocit. No a protože to bylo jeho oblíbené jídlo, tak tam na počest této události historické, tak se tu konají právě tyto dobroty, tyto slavnosti ovocných knedlíků. Švestkové, meruňkové a dokonce, pozor, i halušky na sladko tam budou mít. Tak přátelé, můžete vyrazit směr zámek Konopiště, nejenom, že si dáte pěkně do břicha, ale také si prohlídnete tento zámek, protože i to stojí samozřejmě za zmínku, že je to jeden z nejkrásnějších českých zámků vůbec. Konopiště. Můžete vyrazit, inspirujte se, no a za malý moment na Kisu už další muzika. Dáme si Backstreet Boys, Meduzu, anebo PH Electro. A jestli máte taky nápad, jak trávit tento víkend, apka Kisu, nechte nám vzkaz. Rádi si spolu s vámi zavysíláme. Hezké ráno.

Ladíte Rádio Kiss, vítejte v novém měsíci, máme 5 minutek po 7:30, no a v srpnu se můžeme těšit na mimořádné astronomické divadlo. To se bude konat v České republice 12. srpna a přátelé, tato událost bude zdarma. Já bych skoro řekl, že to bude i možná vrchol romantiky tento měsíc. Půjde o výrazné částečné zatmění slunce a v noci hned potom budeme moct pozorovat meteorický roj Perseid. Takže nejprve zatmění slunce částečné a potom Perseidy. A to já si pamatuju z dětství, že jsme se vždycky chodili koukat pozdě večer jako děti, jak padají hvězdy, tak to je ono. Vždycky to bylo těsně před koncem prázdnin, tak nějak jako půlka srpna si vzpomínám. Takže to sedí. A vždycky to byl velký zážitek. Zejména se vyplatí vyrazit někam, kde není světelný smog, takže někam za město, mimo město, dál od města. A pak je to teda... To je divadlo a tý v obloze, to je divadlo. Takže přátelé, 12. srpen, středa, nejprve zatmění slunce, to začne v 19 hodin 19 minut, maximum bude lehce po 8 hodině večerní, no a pozor s tím zatměním slunce částečným, tak stejná situace se bude opakovat až v roce 2045, ovšem ne v Evropě, ale ve Spojených státech. Takže na dlouhou dobu máme zase trošku jako útrum. No a hned, jak odběhne to zatmění slunce, tak pak v noci budou Perseidy. A bude to prý dobře vidět, protože nějakým způsobem nebude tu oblohu rušit měsíc. Jo, nebude úplně, že jo? Takže obloha nebude rušena měsícem, svitem měsíce, takže Perseidy budou krásně vidět. No jestli tohle to milujete, jestli mezi vámi jsou nějaký astronomové, amatéři, tak 12. srpna si zakroužkujte v kalendáři. A já vám hraju další muziku pro dobré ráno, teď David Guetta a za malý moment i 24/7 z 90.

0: Ladíte Radio Kiss, pokud vás čeká cesta k moři a pojedete přes jižní Čechy, tak budete mít o 3 kilometry příjemnější cestu, protože včera v dopoledních hodinách se otevřel 3-kilometrový nový úsek dálnice D3, a to u rakouských hranic. Já vím, je to takové jenom takový drobeček, ale samozřejmě udělá to radost, protože jsou to nějaký 2 minutky k dobru zhruba, asi tak. Ale staví se dál a ta jihočeská část dálnice D3 bude hotová příští rok před prázdninami, takže až se pojede na dovolenou příští rok v létě, tak už se pojede kompletně celými jižními Čechami po dálnici D3. Tak to jsou takové jako příjemné vyhlídky. Jinak zaregistroval jsem, že i ve východních Čechách se budou otevírat nové kilometry dálnic, a to ještě snad letos o prázdninách. Další část D35 u Vysokého Mýta by se měla otevřít. Teda bez toho tunelu, který tam ještě budou stavět nějakých pár měsíců, ale pořád a pořád se otevírají nové úseky dálnic. Já vím, remcáme, že už to mělo být, ale zaplať bámu, že to je. Aspoň teď, protože každý kilometr k dobru na dálnici ušetří samozřejmě spousta minut. Tak a stresu a tak dále. Calvin Harris, Sash nebo Armin van Buuren, další muzika na Kissu. No a pokud právě teďka sedíte za volantem a čeká vás ten 3-kilometrový nový úsek dálnice D3, tak přeju za celé Radio Kiss příjemné svezení.
1: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké dobré ráno, byly problémy na dálnici D52, a to mezi Pohořelicami a Hrušovany. Aktuálně už je to tu bez omezení, dopravní nehoda je odstraněna, tak aspoň že tak. Nicméně pozor byste měli dávat v jižních Čechách, jdete-li právě teďka z Tábora na Budějovice po dálnici D3, tak za sjezdem na Třeboň jde po dálnici Chodec, tady pozor. A ještě vás čeká drobné zdržení před Brnem ve směru od Vyškova, tady si postojíte v kolonách kolem 15 minut. Jestli máte i vy informace z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Kiss počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
2: Bylo 8 hodin, dobré ráno vám z Kissu přeje Martin Hovorka. Mám tu pro vás další skvělou muziku Britney Spears a taky Shona Bakera.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: show Rádia Kiss.
1: Máme lehounce po 8 hodině, ladíte Rádio Kiss a za týden jedeme na kysácký mejdan do Písku, budeme v letním kině v Písku s tou naší kysáckou diskotékou. A aby se mohli vyfintit na tento

0: speciální večírek, tak co si pořídit něco nového z Kiss Shopu, co tam máme? Chtěli byste kšiltovku v barvách Kissu, máme jí. Nebo holky, co takový crop top, dámský crop top v barvách Rádia Kiss, i to máme v našem Kiss Shopu. Ale přátelé, tam toho mnohem více, stačí se proklikat na kiss.cz, dokonce, a to se přesvědčíte, dokážeme obléknout i ty nejmladší, dokonce i prcky, kterým je 3 nebo třeba řekněme 6 měsíců. I takhle malý kysáky dokážeme oblíknout. Kys.cz, jukněte tam. No a pokud byste náhodou dorazili za námi do Písku na Mejdan příští sobotu, tak tam bude dokonce náš Kiss Shop na kolečkách, kde si všechny tyhle ty věci budete moct koupit přímo na místě. Tak ať už v Písku nebo teďka na stránkách kys.cz funguje náš Kiss Shop a pokud patříte mezi stěžejní posluchače Rádia Kiss, mezi ty takzvaný topový posluchače, kteří chtějí být dokonce oděni v barvách Kissu, tak ten Kiss Show byste měli právě teďka navštívit. K tomu muzika David Guetta, ATB nebo Robin Schulz, ať se vám hezky vstává.
1: Radio Kiss.

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Víkendujete s rádiem Kiss, blíží se 9:30 a je tady opět čas, kdy budeme dávat tipy a rady, kam můžete v průběhu víkendu vyrazit. Pokud máte rádi filmy, tak útokem vemte východní Čechy, konkrétně Litomyšl.
2: Pozvat všechny posluchače do Litomyšle, kde se koná Litomyšl Fest, což je akce, kde je kolem 90 filmů, 12 hudebních kapel, jo, a je to prostě zážitek. Budou tam i debaty s herci, s režiséry, prostě se všema, co se podíleli na různých filmech. Bude to mega velký, bude to do neděle, tak jestli můžu, tak takhle, ať to každý slyší a přijďte, Litomyšl, Litomyšl Fest. Čau, Luboš.
1: Luboši, děkujeme a my vás zveme sobota, neděle, Litomyšl Fest, filmy ve východních Čechách. No a pokud máte raději auta než filmy, tak teď dobře poslouchejte Terku, protože i ona má svoji pozvánku. Ahoj.
3: Pokud jste milovníci aut, máme pro vás pozvánku na dnešní den. V Libořicích u Žadce se koná 5. ročník srazu historických vozidel a dorazit můžete s celou rodinou. Zároveň totiž probíhá Libořická pouť, takže nudit se rozhodně nebudete.
1: Jaké jsou vaše plány na tento víkend? Apka Kisu, nechte nám vzkaz, třeba se inspirujeme a vyrazíme na to samé místo, co vy. Teď muzika Robin Schulz a pecka Better Times. Mějte krásné prvosrpnové ráno.

Máme lehce po půl deváté, dobré ráno vám přejeme z Rádia Kiss a chtěl jsem říct, co se olympiády letní týče, že jsme zrovna teď na půli cesty. Před 2 lety přesně jsme žili olympiádu v Paříži, no a za rovné 2 roky vypukne Los Angeles. Tak co už jako trošku jako přemýšlíte, že byste třeba si udělali výlet přes oceán do LA na olympiádu? Bude to prý úplně jiná olympiáda a bude asi jako hodně dobrá. Co se týče organizace, to za prvé, ale za druhé uvidíme nové sporty. Spousta sportů se i vrátí z minulosti. Tak třeba bezkontaktní americký fotbal se představí úplně poprvé, takzvaný flag fotbal. Taky zažije sport squash premiéru. Dále se do her po nějaké době vrací kriket. A znovu se představí fanouškům také baseball a softball. A další novinkou pro diváky bude za 2 roky lacrosse. Tak to je olympiáda v roce 2028. Jinak, přátelé, změní se pořadí hlavních taháků. Atletika se přesune už na první týden her, zatímco plavecká finále přijdou na řadu až v druhé polovině programu. A vrcholem bude úplně ten závěrečný 15. den her, kdy se odehraje 16 zápasů v týmových sportech a zároveň finále v 19 individuálních disciplínách. Půjde o nejsilnější medailový den celé olympiády. A ještě teď, co nás čeká na úplný začátek, první zlatá medaile cinkne v triatlonu a to přímo na pláži. Takže přátelé, to je takový těšeníčko. Já vím, je to za 2 roky, ale člověk by se měl stále na co těšit. No a pokud se jedná o olympiádu, tak tady se těšíme úplně všichni, ne? O tom žádná. Mark Korna, letní věc roku 2026, Ragagabam. Těšte se i na Gigio D'Agostina nebo CeeLo Greena. Hrajeme tu nejlepší muziku pro vaše sobotní ráno. Tady je Radio Kiss, Martin Hovorka, hezký den.

ladíte Radio Kiss. Já si myslím, že s možností all inclusive ubytování se setkal každý z nás, nebo minimálně většina z nás. Víme, že to znamená takzvaně sněz, co zvládneš. V té restauraci, v té hotelové restauraci. Neznamená to, že si ty to věci, to jídlo budete schovávat někam pod oblečení a odnášet. Samozřejmě, to, že si někteří z nás vezmou kroasánek sebou, jeden banán sebou, jakože ke sváče, jo. Dobrý, to se dá pochopit, to se dá přimouřit v oko, asi to nikdo neřeší. Ale, přátelé, v Turecku se objevily turistky, které si službu All Inclusive vyložili po svém a mysleli, že to je možnost vzít si pryč z té restaurace zdarma cokoliv. A tak si z hotelového bufetu odnášeli jídlo v obřím množství. Dokonce se spekulovalo o tom, že ho pak někde na pláži prodávají. Vzali si prostě celý plechy tam nějakých dezertů. Narvali to různě do tašek, do igelitových sáčků a tak dále. Až to samozřejmě došlo tak daleko, že za odnesení velké množství baklavy se rozhodl hotel zavolat policii na turistky. A oni chtěli ty důkazy zničit, tak tu baklavu začali splachovat do toalety na hotelovém pokoji. Jenomže bylo to v tu chvíli, ucpalo ty záchody, protože tam mají úzký trubky, takže tam začala ještě vytékat prostě voda z toalety. Takže nejenom, že prostě průšvih, že odnesete asi 6 plechů baklavy, ale ještě vám vyteče záchod na pokoji. To je prostě, to je jak z blbýho filmu, ale myslím si, že tohle to už si budou navždy pamatovat a nikdy už to neudělej. I když, přátelé, pojďme si říct, je to stejně pecka, ne? Z těch hotelových restaurací si vždycky jako něco vzít sebou, ne? A ten pokoj, ne? A tam si to potom dát ještě v klidu na balkonku. Jack and Jones, Natalia Mrulia. Za chvilku na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme k Brnu na dálnici D1. Jedete-li právě teď od Vyškova na Prahu, tak na průjezdu Brnem je hlášená kolona, to zdržení je na 20 minut a kolona začíná na 199. kilometru. Pozor také na ostavený kamion, ten je na dálnici D8 na hlavním tahu z Drážďan na Prahu a je to před tunelem Panenská. Tak tady dávejte kysáci pozor. A ještě pohled na dálnici D6. Máme silný provoz a právě teď ve směru na Karlovy Vary mezi 3. a 4. kilometrem je tu drobné zdržení. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si zavysílat s námi. Díky.

0: KISS počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
2: Teplo. Oproti včerejšku vlastně zima. Tak hezké dopoledne, 9:00 odbyla. Martin Hovorka s vámi, teď Enrique Iglesias.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Máme krátce po 9. hodině a opět odpočítáváme čas do pondělního rána, kdy nás čeká další kolo hry 7 v 7. Koukám se, kolik jsme těch tisícovek rozdali v uplynulém týdnu a dohromady 18 tisíc korun přistálo na vašich účtech. Hru 7-7 o peníze hrajeme celý letošní rok, a to až do prosince 2026. No a každé všední ráno od pondělí do pátku vy nám sem budete volat, my budeme házet kostkou a to, co na kostce padne, to vynásobíme tisícem. Samozřejmě, když padne šestka, tak to musí být za bonus 7000 korun. I tento týden jsme jednou měli takovéhle štěstí, dokonce Bohunka si odnesla 7000 korun a včerejší volající Janička, ta to měla za kolik? Pojďme si to připomenout. Tak jo, toto je dnešní číslo. Číslo 3. Takže máš 3000 korun. V pátek to bylo za 3, uvidíme, za kolik to bude v pondělí.

0: Ráno, každopádně telefonní linka je jasná, 210 320 323. Uložte si do telefonu a v pondělí v 7 ráno zavolejte na soutěž.
1: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiks.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, je 9 hodin 20 minut a já jsem v tento okamžik ve spojení s naším kolegou, kamarádem Vítou Lesákem, kterého můžete také o víkendech poslouchat na rádiu Kiss, a on by vás chtěl pozvat teďka na akci, kde to bude hodně pálit. Tak Víťo.
2: Nazdar kysáci, dneska hodně pálivá akce Chili Contest. Vidíme se, protože tahle akce proběhne na koupališti v Milovicích u Hořic. Mejdan až do večerních hodin a můžu slíbit, že dorazím i já a dáme i nějaký ty nejlepší fláky od nás Kisu. Tak se těším, doražte, počasí má být dneska v topu.
1: Ty jo, jak jsem slyšel Víču, jak mluvil o té pálivé akci, hnedka bych si dal nějaký pálivý jídlo, nějakou pálivou čínu, třeba něco takového na zub prostě teďka. No nic, tak musíme vyrazit někam na nějakou dobrotu, třeba k obídku, možná jsem vás teďka úplně rozmysal. Každopádně ty Hořice, to koupaliště, o kterém mluvil Víťa, to by vůbec ne, to stojí za hřích, to je opravdu super akce. No a to není všechno, kam vás veme, protože máme možnost se projet tankem. Kde? Tak to už ví Terka.
3: Tento víkend vás zveme na tradiční tankové dny ve Smržovce, které pořádá Muzeum obrněné techniky. Těšit se můžete na oblíbené jízdy tankem pro veřejnost, bitevní ukázku, občerstvení, suvenýry a další doprovodný program.
1: Vlastně díky této tankové akci člověk může zjistit, jestli je dostatečně hubený na to, aby vůbec prolez tím otvorem do toho tanku. To je jako je měřítko, jestli člověk už je nebo není ještě obézní, že jo? Tak můžete vyrazit na tankové dny do Smržovky. Děkujeme za pozvánku a hrajeme muziku. Khaled, taky Max a teď Vanessa Amarozzi.

0: Krásné sobotní dopoledne vám přejeme z Kisu a teď si dáme muziku podle vás. Jsem zvědav, koho, jakou písničku si vyberete. Telefonní linka 210-323-323 a já se ptám, halo, kdo tam?
1: Ano, zdravím, ahoj, já tady zastavím si rádio.
0: A hlavně nám řekni, jak se jmenuješ.
1: No, já jsem František a jsem z Hanušovic.
0: Hanušovice, počkej, u vás se točil ten film, viď?
1: No, kousek od Hanušovic. Počkej. Tam byl jenom záběr, v Hanušovicích byl jenom záběr, jenom jak nastupují lidi do autobusu.
0: Počkej,
1: a jinak to bylo Vykantice.
0: To je film, který se jmenoval Díra u Hanušovic.
1: Ano.
0: Hele, a to mi řekni, opravdu to tam takhle je, jako? Nebo to byla nadsázka?
1: No, jako... tak 70% asi tak nějak bych to řekl.
0: Dobře.
1: Takže... A jinak zajímavost,
0: ano?
1: Některých těch chatkách nebo těch bytech, co tam jsou, tak ty střechy natřeli na jako rezato. Ono to byla jako barva, ale barvy rezaté.
0: Aby to vypadalo jako hůř?
1: Ano, ano, jako hůř, ano.
0: Ježíš Maria.
1: No a přes 2000 dostali denně, myslím.
0: Cože?
1: Že dostali přes 2000, myslím, za ty, co tam byli v televizi.
0: Kompars.
1: No, no, nebo jako za tu chatku, no, nebo
0: vidíš to,
1: ten
0: zajímavý,
1: byt, jakoby,
0: to jsou
1: no.
0: Ale zajímavý normálně, jako zásadní věci, které bychom se jinak nedozvěděli. Ty ještě jsi zavolal za Hanušovic.
1: Ne, jo.
0: Já, počkej, ale já, jako abych teďka tady,
1: ano.
0: Aby si nikdo nemyslel, že si tady dělám legraci z Hanušovic. Já jsem tam tudy nedávno projížděl, protože jsem jel jako Dolní Morava a Jeseníky.
1: Ano.
0: A vlastně jsem si říkal, to jsou ty Hanušovice. A říkám, tady to je tak krásný, taková jako hezká příroda a všechno, ano. Že se chci vrátit prostě do tohohle místa.
1: Tak děkujem.
0: Tak řekni mi nějakou písničku, jako bys si chtěl slyšet.
1: No dáme nějakou třeba vyplovačku českou a dáme třeba Chaos.
0: Dobře, dáme Chaos, zdravíme Hanušovice a vyrážíme k vám dovolenou.
1: Díky.
0: Jo, a já přivezu sebou kus nějaký barvy, abychom to natřeli zpátky, ty střechy.
1: Dobře.
0: Jo, aby to bylo
1: zase... Ale musíme jít do Vykantic.
0: Aby to svítilo. Vykantice, vidíš, tam si říkáš, že se to točilo. Tak ahoj,
1: ano,
0: čau,
1: ano.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Celou dobu jsme se tu bavili o filmu Díra u Hanušovic, tak pokud jste ho třeba nikdy ještě neviděli, tak jistě se to dá pořídit na nějaké streamovací službě nebo na DVDčku. Jsou Chaos.

Přátelé, posloucháte Radio Kiss, měl bych tady jedno velké výročí. 30 let slaví nákupní taška. IKEAcká nákupní taška. Ne, ruku na srdce, asi všichni jsme byli v tom obchodě, kde se prodává nábytek ze Švédska, taky ty švédský masový kuličky. Všichni známe ten obchod. A mnohdy jsme tam jeli jenom pro svíčky. Ale odjížděli jsme s autem, který byl nacpaný k prasknutí. A v srdci toho nákupu odpočívala taková modrá, šustivá hrdinka, právě ta nákupní taška. Ona teda, to není jako ledajaká taška, ona je fakt velká. A teď jako ruku na srdce, podle mě to je nejenom nákupní taška, ale on to může být i modní doplněk. Nebo třeba i velký pomocník při sběru listí. A pro někoho to slouží jako prádelní koš v domácnostech. Je to teda jako velká šustivá hrdinka. A teď si vemte, že za těch 30 let tato taška má jako velkou historii. Dokonce zachránila i umění za miliony, protože v roce 2023 se v této tašce vrátil ukradený obraz Vincenta van Gogha v hodnotě 6 milionů korun. Ty si někdo přes obraz tady v té igelitce, tyjo, šustivý. Dokonce inspirovala tato taška za 19 korun i luxusní módu, protože módní dům Balenciaga vytvořil její koženou kopii za více jak 2000 dolarů a IKEA hbitě reagovala návodem, jak poznat originál podle šustění, že ta kožená kopie od Balenciágy také nešustila, že jo? Takže výborný jako návod, jak poznat originál. No a dokonce i tato taška pomáhá v metru a při záchraně zvířat, protože lidi v ní nosí dokonce pejsky. Zaregistroval jsem to v pražském metru a záchranáři v ní bezpečně převážejí zraněné labutě. Tak přátelé, vidíte, co před 30 lety vzniklo za fenomén a to podle mě tenkrát nikdo netušil, že to takový fenomén bude. No, tak až budete do této tašky na podzim schrabávat listí na zahrádce, tak si vzpomeňte, že tahle taška letos slaví 30. A tady už je Mark O a vzpomínka na 90, tedy na dobu, kdy tahle taška vznikla. Tears Don't Lie, Radio Kiss a to nejlepší od 90. let.

0: Večnými. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Za momentík už bude 10. hodina, ladíte Rádio Kys. Počítejte na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova po dálnici D1 kolonu. Ta začíná na 199. kilometru této dálnice a zdržení tu je zhruba na 30 minut. Jsou problémy také na pražském obchvatu mezi 21. a 18. kilometrem ve směru na dálnici D1 je hlášen hustý provoz, který vytváří kolonu o délce 3 kilometrů. No a zdržení také na Vysočině.
2: Nazdar, tady Balván, LS Pelřimova, na Humpole jsou dvoje semafory, zdržení tak 15-20 minut, tak s tím počítejte, jo? Je to dlouhodobý, dělej tady prostě novej koberec.
1: Pokud máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kys, ať víme, jak se vám jede. Děkujeme.
0: Rádio Kys, filmové tipy.
3: Milujete Oasis? Britskou legendární dvojici, která v 90. rozjela skvělou kariéru, aby ji zabila svými hádkami? Pak si v Diaři červenou zakroužkujte 10. zářijový den letošního roku. Do českých kin bude totiž uveden dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který bude mapovat novou kapitolu příběhu Oasis. Štáb točil na zkouškách, v zákulisí koncertů i na pódiu. A tak uvidíme, jak si rozkmotření bratři zase padli kolem ramen a jak vydělali zas nějaký prachy. Máte zapsáno? 10. září. Pro Kys, Katka Čepelíková.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.

0: každý den. Radio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
2: Odbyla 10. hodina, na Kisu s vámi Martin Hovorka. Ahoj a krásný víkend vám všem. Posílá Masterboy. Tak si je pojďme zahrát.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss a my už jedeme brzy na večírek. Jedeme na mejdan do Písku a to konkrétně už příští víkend. Ano, je to tak. 8. srpna Radio Kiss s vámi v Písku a v letním kině a dokonce my pro vás máme vstupenky v našem vysílání. Abyste to, jak se říká, nemuseli cálovat ze svýho, tak my vám dáme vyhrát vstupenky a to celý příští týden od pondělí do pátku. Stačí, když si naladíte ranní Kiss a ty vstupenky budete mít gratis od našeho rádia. Takže vám zbyde pak víc korunek na takový ty letní osvěžující drinky, které si na místě budete moct pořídit. Takže přátelé, mejdan, diskotéka pod širou oblohou. Díval jsem se, že by příští sobotu mělo být pěkný počasí, takový to letní. 30 sluníčko, tak neváhejte nic, zapište se do diáře, že Radio Kiss dělá velkou party příští víkend, příští sobotu v Písku, buďte u toho. Teď další muzika, doufám, že vás potěší Taylor Swift, a kdyby ne, tak rozhodně to potom narovná skupina Scooter, protože I'm Raven, to je písnička, která bude znít naším éterem už za malý moment. Tak ať se vám hezky poslouchá, pěkný víkend, Radio Kiss s vámi. Ahoj!

0: Thank you.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: čtvrt na 11, Radio Kiss, pojďme omrknout, co se kde děje.
1: Kiss Active Weekend.
0: Co takhle vyrazit na nějakou prvosrpnovou procházku, navíc se konečně ochladilo. Já jsem totiž zaregistroval ve svém okolí, že se nikomu nechtělo v těch hicech chodit ven. Já jsem lákal ve čtvrtek odpoledne někoho na procházku a neklaplo to. Neklaplo to z důvodu horkého počasí. Samozřejmě ta dotyčná osoba měla pravdu, takže jsem pak uznal, že to je holý nesmysl. Ale teďka se vám příjemně ochladilo, já vím, 30 stupňů, pořád je to hic, ale takovej ten už jako zkousnutelný letní hic. Tak kdybyste chtěli vyrazit někam na prochajdu do hor, tak teďka mám pro vás díky našemu posluchači tip na místo, kde se v těch horách skvěle osvěžíte.
2: Lesní bar v Jeseníku, tam to pivo, to úplně ladí. Čau, Vojta.
0: Vojto, děkujeme. Samo o sobě Jeseníky chladí a osvěžující jsou, to je krásný pohoří, tady to místo Jeseníku a ten lesní bar, já jsem o něm už slyšel, že prostě najdu na Mítince, máš možnost si dát na co ti přijde chuť a co ti ochladí a osvěží, takže přátelé, až budete v Jeseníkách, dejte si do Google lesní bar, ono vás to nasměruje na to správné místo a berte to jako tip od nás, od Rádia Kiss, kde se skvěle během túry ochladit, osvěžit. No a v tento okamžik přichází na řadu také Terka, protože ona ví, kde dneska si užijí milovníci knedlíků.
3: I letos se na Konopišti koná tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků oblíbeného jídla arcivé vody Františka Ferdinanda DST. Na nádvoří zámku jsou celý víkend k ochutnání švestkové a meruňkové knedlíky, halušky od slovenského kuchaře i pivo Ferdinand. A se vstupenkou na dva okruhy máte porci knedlíků zdarma.
0: Takže všichni na Konopiště, jenom pozor ty knedlíky, tam je to potřeba s tou zálivkou, taková ta, ten tvarůžek s tím másíčkem, jak se s tou dělá taková ta kašička. A potom teprve ty knedlíky v ovocný mají ten správnej šmrnc a zís. Tak dáme Coldplay, Right Said Fred, nechte si chutnat, doufám, že vám teďka nevytekla slina samou chutí.

0: Nedávno mi někdo říkal, tyjo, 90ky už netáhnou, a já říkám, ale psíně, kdeže? Vždyť jenom původní verze hitu Mr. Way nedávno překonala magickou hranici 500 000 přehrání na Spotify. 90ky jedou!
1: Legendy horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
0: A my si jednu pesku dáme teďka na Kissu právě z 90. let, kterou dokonce možná vám nabídne i v nějakém třeba remixu DJ Basslicker, protože horečka sobotní noci se už chystá pro dnešní večer. 19 až půlnoc, ty největší hity od 90. až po současnost, taneční hity, to je důležitý říct. Každopádně, já už jsem tady naznačil, Mr. Wayne, 500 000 přehrání, 500 000 přehrání na Spotify. Ten text říká, call him Mr. Rider, call him Mr. Wrong, což znamená, říkejte mu pane nájezdníku. A celá ta písnička je o sebestředném, narcistickém chlapovi z klubu, který si myslí, že dostane každou holku. Tak přátelé, právě jít do klubu s tím, že dostanete úplně každou babu, to je ta největší chyba. Většinou to nevyjde. Každopádně my si dáme hit Mr. Wayne Recall, to znamená takovou tu verzi, která vznikla 10 let po originálu, kdy tehdy Culture Beat nechtěli jenom obyčejný remix, ale celou písničku znovu přehnali v novém zvuku, aby představili nové generaci klubových pařmenů. Takže rok 2003 a Mr. Wayne Recall právě teď na Radio Kiss. Tak hezké sobotní dopoledne, pojďme hrát.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Ladíte Rádio Kiss, mám pro vás skvělej hack, který se může hodit na každé dovolené. Určitě se vám to někdy stalo, že se třeba něco zapomněli v hotelovém trezoru. Jo, nějaký ten pas, doklad, peněženka, klíče, co já vím. To se prostě dělá, že člověk přijde na hotel, dají vám možnost si uložit věci do trezoru na pokoji, jenomže potom samozřejmě hlava děravá, vy vyrazíte na letiště a teprve až na letiště zjistíte, že jste na tom pokoji v trezoru nechali třeba pas nebo klíče od domova. Tak, a mám pro vás jednu velkou vychytávku. Teďka jsme na ní přišli v hospodě, do toho trezoru dát jednu botu. Prostě rozdělit ten svůj pár bot a jednu tu botu dát do toho trezoru s těma věcma, protože ve chvíli, kdy budete hledat tu druhou botu, tak vám dojde, že samozřejmě byste neměli zapomenout ani na ten pas, klíče, doklady a tak dále, co jsou ukryté v tom trezoru. Jako blbý je samozřejmě, když na tu dovolenou berete třeba 5 párů bot, tak to potom jednoduše tam zapomenete i ty boty. Ale zase z druhé strany, kdo bere do letadla, do kufru více párů bot než jedny? Já třeba ne. Hezkou sobotu, dáme si Everything But The Girl. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně u Brna opravují vozovku dálnice D1 a z toho důvodu se tvoří od 201. kilometru kolona. Je to ve směru na Prahu a to zdržení mezi 201. a 197. kilometrem je na 45 minut. Pak počítejte s odstavenou dodávkou na sjezdu u Děčína, to už je dálnice D8 a to ve směru Praha Drážďany. I tady je potřeba být opatrný. No a pokud vás čeká cesta po dálnici D2, jdete z Brna na Bratislavu, tak na 12. kilometru se vedle vozovky, vedle dálnice pohybuje srnka. Tak hlavně opatrně, ať do svého dnešního cíle dojedete v pořádku. A kdyby něco, jsme tady, apka Kisu, nechte nám vzkaz, jak se jede.

0: Alkis počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
2: Juchu! Hezkou sobotu, užívejte víkendu, je tu 1. srpen, venku je krásně, svítí sluníčko, tak hezký letní den od rádia Kiss, tečka Global DJs.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Slash dance.

0: Písnička, kterou jsme už měli možnost poznat v roce 2002 a po necelém čtvrtstoletí se k tomuto hitu vrátil David Guetta a použil slavný hit od Milky, Just the way you are. Máme lehce po 11. hodině, s vámi je na Kisu Martin Hovorka a říkám si, že by se si mohli v této hodině taky vybrat jednu písničku vy, že bychom dali takový víkendový juboxík, co říkáte. Takže apka, hlasovka Rádia Kiss, anebo telefonní linka 210 323 323, buďte ve střehu hned po 11:30. Do té doby další skvělá muzika, jako třeba zpěvačka Pink nebo Prince Ital a Marky Mark, ale teď další hvězdná pecka z 90. protože jsou připraveny E-Type a This is the way. Mějte hezký den, užívejte sluníčka a těch stupňů kolem třicítky.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Blíží se 11:30, vy ladíte Radio Kiss a teďka opět tipy a nápady, kam vyrazit, třeba dejme tomu i s celou rodinou, tak měli bychom tady víkend plný zábavy a ten, co koná kde, to už ví naše Terka.
2: Máme pro vás pozvánku na šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny. Akce roku se koná na Plumově a těšit se můžete na bohatý program. Na zámku vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Připravený bude také dobový stánkový prodej nebo kostýmované prohlídky zámku.
1: A my se pro teďka právě teď z Plumova přesuneme do západních Čech, takže teďka skočíme z Olomouckého kraje do západu České republiky, kde se nachází Plešnice, odkud by nás rád pozdravil náš posluchač a má skvělý nápad, kde a jak trávit sobotu.
3: Ahoj, hele, dneska určitě ne na zem, ale do vzduchu. V Plešnicích je den otevřených hangárů, tak se tam uvidíme. Ahoj.
1: Teda, samý skvělý program, hangáry, tam jsme mluvili o ovocných knedlících, které jsou na konopišti, no prostě je toho fakt sfůra tenhle víkend. Stačí poslouchat naše vysílání a my ty tipy vám naservírujeme jak na zlatém podnose. A to pozor, dokonce v příští hodině vás vezmeme na akci, která bude plná chili a pálit bude hodně. A dokonce tam bude jeden z našich moderátorů. Tak tam se mrkneme už po 12. hodině. Teďka Marky Mark a Prince Ital Joe a to je připomínka, že 90ky tady u nás na Kissu opravdu milujeme. Tak hezký víkend.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss, my jsme se propracovali až k sobotnímu dopolednímu jukeboxu. Teď je ten okamžik, kdy uděláme radost někomu z vás na lince 210 323 323 a zahrajeme pecku podle vašeho gusta. Kdo pak je na lince? Haló, ahoj.
1: Haló, Alena.
0: Alenko, jak se máš? Užíváš si víkendu, doufám.
1: Ano, užívám, mám dovolenou.
0: A začíná nebo končí?
1: Končí, bohužel.
0: Tak to je ta horší varianta, to je ta horší varianta. Teďka celá republika mluvila čtvrtek, pátek o šílených vedrech, hicech, tak jak jste to zvládli vy na dovolené?
1: Byli jsme se furt koupat, chodili jsme se koupat a už mám vody až nad hlavu.
0: A máš pocit, že bylo u vody víc lidí v těch vedrech?
1: Mám pocit, že tam bylo strašně moc lidí.
0: Já jsem si říkal, jak byly ty hice, že kdybych šel do nějakého bazénu, tak tam na té trávě bude podle mě veškerý stín už obsazený. Ležet na tom horku na dece, to se ti nechce. No a v bazénu, tam podle mě budeš muset stát tak maximálně, to je na stojáka. Mít ruce u těla a na plavání to nebude už vůbec.
1: Tak my jsme byli zrovna na koupališti, kde teda tam moc lidí, jak nebo jsme byli v Jindřichově Hradci.
0: Ano.
1: Jsme z Tišnova a jeli jsme takovou dálku až do Jindřichova Hradce se vykoupat. Takže tam až tak úplně moc lidí nebylo, ale když máš 3 děti, tak je úplně jedno, kde ty ruce máš, protože máš stejně furt někde kolem dětí.
0: Tak jo, takže počkej, Jindřichův Hradec, teďka budem o tom mluvit, jakože tam málo lidí na koupališti, počkej, tam se nahrne dneska lidí, ale.
1: Tak to je dobře, aspoň uděláme nějaký kšeft.
0: Já ti zahraju nějakou hezkou písničku, vyber si nějakou letní.
1: Děkujem.
0: Jakou?
1: Nějakou letní, já teďka vůbec v hlavě úplně, já to asi nechám na tobě. Něco pro rodinku chlupatou naši, jak se vracíme z dovolené a nechám vyběr na tobě.
0: Zahrajeme, přeju ti krásný den a měj se
1: hezky. Děkuju, ahoj. Taky. Ahoj, ahoj.
0: Pro vás všechny, kdo jste na dovolené nebo kdo se z dovolené vracíte a užíváte slunečný den, tak tady jsou Bonnie a Sunny v remixu od Rehab. Radio Kiss, hezkou sobotu.

0: Dr. Jones, říkám si, jestli by v některých ohledech mladá generace nepotřebovala doktora, nějakého Jonese. Přátelé, jste majiteli kadeřnictví nebo kosmetického salonu a zjišťujete, že vám ubývají mladí zákazníci, tak já asi vím proč. Nový průzkum totiž ukázal, že pro generaci Z, takzvaně pro Gen Z, je zvednutí telefonu a zavolání kadeřníkovi holičovi nepřekonatelná překážka. Mladí sice bez mobilu nedají ani ránu, ale samotnému volání se vyhýbají, je to pro ně prý moc stresující. Takže ten výsledek zní, že pokud si termín nemohou naklikat v aplikaci online, tak raději jdou ke konkurenci, kde mají tyhle ty online objednávací formuláře. Zkrátka, pokud patříte mezi majitele holičství nebo kadeřnictví a máte pouze telefon, tak zřejmě přicházíte o velké peníze. Tak jestli taky máte infarkt, že třeba máte někam volat, nebo že vám naopak zvoní telefon a máte ho vzít, tak mi dejte klidně vědět. Hele, takhle, jestli máte infarkt z toho, že vám doma zvoní telefon a bojíte se ho zvednout, tak víte co? Vemte telefon a zavolejte mi a řekněte mi o tom něco. Já bych fakt chtěl strašně poznat člověka, který se bojí telefonovat. Fakt. Je to přesně tak bizarní, jako že přijde třeba člověk do rádia, nějaký moderátor a řekne: dobrý den, já bych chtěl u vás pracovat, ale já se bojím mluvit. Počkej, někdo volá. Haló? Radio Kiss.
1: Dobrý den.
0: Ahoj, tak ty se evidentně nebojíš volat. Ty ses evidentně nebál.
1: Nebál, no.
0: Tebe to evidentně nestresuje. Kolik ti je let?
1: 12.
0: A s kým si rád takhle telefonuješ? S kámošema nebo s babičkou, s mámou, s tátou?
1: S mamkou a s taťkou.
0: A voláš si třeba s kámošema?
1: Jo, volám.
0: A kdybys teďka dostal úkol, že si máš zavolat kadeřníkovi, nebo chodíš asi k holičovi, ne? To se asi někdy byl, viď?
1: Jo,
0: a kdyby tě máma zaúkoloval, až si dojdeš k holiči, ať si tam objednáš, tak by ses nebál zavolat?
1: Ne, nebála.
0: Ne. Jo, ty jsi holka, já se omlouvám, ty máš takový, to je puberta, chápu, to je puberta. To je puberta, ten hlas, tam se to vyvíjí hodně, tak to se omlouvám, jak se jmenuješ?
1: Hanka.
0: Hanko, moc tě zdravíme a užíváš prázdniny na se, viď?
1: Jo, hodně.
0: Vidíš, to je super.
1: Včera na Zvíkově.
0: Včera na Zvíkově, kde dneska?
1: Dneska jdu do Jump Areny do Tábora.
0: No tak, ale pořád je co dělat. Tak víš co, takhle, že je super, že si lidi můžou zavolat tím telefonem a pokecat si.
1: Ano.
0: Tak super, tak tím to ukončíme. Přeju ti krásný prázdniny, užívej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, vidíš, to byla Hanka, sympatická, nebojí se volat, takhle by to mělo být. Jay-Z, Alicia

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: A po muzice od Chemical Brothers go na další dopravu tady u nás na Kisu. Problémy jsou u Brna na dálnici D1. Jedete-li tento okamžik od Vyškova, tak celý průjezd kolem Brna směrem na Prahu je aktuálně víc než na hodinu. Takhle velké jsou tady kolony. No a objíždět se to moc nedá, protože i objížďky jsou úplně zasekaný. Problémy jsou také na pražské Štěrboholské spojce. Je to ve směru na Lanový most a ta dopravní nehoda tří vozidel se stala aktuálně na úrovni zelené čerpací stanice. Momentálně nám to stojí už od sjezdu na Běchovice. Tak si Kysáci počítejte, no a jestli vás čeká nějaká cesta v průběhu odpoledne, tak myslete na to, kdybyste viděli nějaký zádrhel cestou, apka Kysu, nechte nám vzkaz, ať víme, jak se vám jede. Děkujeme a šťastnou cestu.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Sobotní den bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být silné. Vítr dnes zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
4: Bylo pravé poledne, posloucháte Radio Kiss. Hezkou sobotu vám všem. Já jsem Martin Hovorka, mám tu pro vás Hathawaye a taky Calvina Harrise.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Ladíte Radio Kiss? Prý to vypadá, že krapet sprchne odpoledne, ale nečekejte nic velkýho, tak jestli máte pocit, že dneska se ulejete ze zalivání zahrádky, tak to vůbec, protože to bude takové jenom takový plivanec, jenom takový No, ale přežene se to v průběhu dnešního odpoledne, někde víc, někde míň, někde podobně vůbec, třeba jižní Čechy, ty to úplně mine, ty přehánky. Severní Čechy, tam by mohlo něco spadnout, ale přežene se to v průběhu odpoledne, takže jestli chystáte nějaký mejdan na večírek na zahradě, tak chystejte dál, protože večer už by to mělo být bez deště a grilovačku večerní, tak tu by to rozhodně ohrozit nemělo. Každopádně užívejme víkendu a Radio Kiss, doufám, že ho posloucháte hodně nahlas. Takhle, volume doprava, klimatizace pěkně doleva, ten knoflík a bude

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss a věděl bych o jedné skvělé bojovce pro vás a vaše děti, a to je noční bloudění v kukuřičném bludišti. Je to kousek od města Holešov, takže musíte na Moravu. Přátelé, dálnice, která vede Hulín, Holešov, Frišták, sjedete na Holešov a je to vedle Martinic, tam je pole a tam roste kukuřice a mají tam udělané bloudění v kukuřičném bludišti, mají tam bludiště a dneska po setmění tam budou pořádat akci, takzvaný kukuřičáci, tam budou pořádat akci na poli, kde se budou luštit tajenky, bude se bloudit a je to vhodné pro celé rodiny s dětmi. Dokonce ta strašidelná část pro odvážné návštěvníky probíhá až po 23. hodině, takže 9 večer startovačka a ta dobrodružnější část až bude úplná tma v 11 hodin večer. Já si myslím, že tohle to by mohlo vaše děti bavit a mohlo to být takový hřeb celých prázdnin. Pokud milujete chili, tak dobře poslouchejte Vítu Lesáka, on by vás rád pozval na jednu akci.
2: Nazdar kysáci, dneska hodně pálivá akce, chili contest. Vidíme se, protože tahle akce proběhne na koupališti v Milovicích u Hořic. Mejdan až do večerních hodin a můžu slíbit, že dorazím i já a dáme nějaký ty nejlepší fláky od nás Kisu. Tak se těším, doražte, počasí má být dneska v topu.
1: Jak budete trávit zbytek víkendu vy? Apka Kisu, nechte nám vzkaz, pojďte si s námi zavysílat a já vám na oplátku posílám do uší další muziku. Teďka Pecka Golden.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: za Pecka Don't Wanna Go Home máme lehce po půl jedné a právě teď budeme vzpomínat na jeden monstrózní hit z 90.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: Je sobota a to znamená DJ Basicra v našem éteru. Po 19. hodině startuje horečka sobotní noci. Ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. A já vám z toho našeho dnešního večerního playlistu nechám ochutnat už teď. Pojďme si dát pořádnou dávku adrenalínu do žil. Pojďme se nechat vtáhnout do té nejrychlejší taneční stopy v dějinách 90-kového Eurodanceu, protože teď nás čeká odpich, jelikož na startovní čáru přijíždí DJ Visage a jeho nesmrtelná formula. Tak pojďme sešlápnout plyn na podlahu, ale hnedka opuste, zase jo, neblázit na těch silnicích a pojďte si to užít. DJ Visage.
2: 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: V létě roku 2026 aspirant na jeden z největších letních hitů Wish Away. V tento okamžik máme 1/4 na 1. Prý od rána v Chomutově prší a prý začalo pršet i v Prachatice. Takhle, přátelé, čím dříve u vás bude dneska pršet, tím dříve bude vypršeno a bude to dobrý. Že tam, kde ještě nepršelo, tak tam se dá očekávat, že něco přijde v průběhu odpoledne. Každopádně je to dneska 50-50. Podle mě polovina našich posluchačů se momentálně pokouší neusnout na nafukovacím lehátku v bazénu. Ta druhá polovina nervózně hlídá klobásy na grilu, aby z nich nebylo dřevěné uhlí. Takže, přátelé, co je vaše absolutní sobotní priorita? Válet se u bazénu nebo otáčet stejky? To si myslím, že bude tak jako program na dnešní odpoledne. Až se přižene nějaký deštník, tak budeme rychle všechno zandavat pod střechu, ale mělo by to se rychle přehnat a zase by mělo být krásně. Tak pokud se máte dneska volno, tak jste vítězové. Užívejte si to, ideálně s kysem v uších. My pro vás máme další letní muziku. Fun Factory i David Guetta, ti jsou připraveni. A ve 13 hodin už se na vás těší Sonja Ede. Tak hezkou sobotu.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Check it out, check it out.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne, kysáci. Od mikrofonu vás zdraví teď Sonja Edge, která vystřídala Martyho Hovorku. No a jdeme se mrknout prvně na silnice. Já musím říct, že jsem jela z Vysočiny. Po D1, provoz je plynulý, v pohodě, nikde žádná nehoda ani kolona. Takže D1 zatím dobrý, teda aspoň z Jihlavy do Prahy. No a co se týká D2, tak tam mám hlášenou dopravní nehodu na 34,5 kilometru ve směru na Brno. Takže tam opatrně a pozor také v Rokycanské v Plzni. I tady se mělo bourat. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: No a víkendové vysílání samozřejmě pokračuje i po 13. hodině, tentokrát se Soniou Ede. Krásnou sobotu všem!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

A je to tady Kysáci, tak možná nás posloucháte třeba někde na koupáku a možná nás posloucháte někde na chatičce, na chaloupce, u nějaký tý grilovačky, no zkrátka kdekoliv, můžete mi dát klidně vědět, odkud právě teď posloucháte Radio Kys. Možná jste třeba i v zahraničí, někde na dovolené, tak neváhejte, koukejte poslat hlasovku, protože právě přes apku Radio Kys můžete poslouchat naše vysílání úplně kdekoliv a taky to děláte a my jsme za to moc a moc rádi. Dneska teda začíná druhý měsíc prázdnin, to znamená máme 1. srpna, je sobota, no a nás tady čeká ještě spoustu dobrodružství, protože tady pro vás budu mít samozřejmě nějaké tipy, co s volným časem, pokud ještě nevíte a nemáte žádný plán. No a naopak vy, když budete o něčem vědět, že se třeba někde pořádá blízko vás nějaká ta akce, na kterou byste rádi vyrazili, tak nám o ní můžete dát vědět, abyste mohli vzít i ostatní kysáky sebou. A možná, kdo ví, třeba právě nějakou tu akci sami pořádáte. To je Kiss Active Weekend tady na Kissu.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Tak se pojďme podívat, kysáci, kam můžete vyrazit dneska za zábavou. Samozřejmě, pokud ještě nemáte nějaký ten plán, no tak se pojďte poslechnout, protože pozvánku tady mám přímo od našeho kolegy Vítě Lesáka. Tak Vítku, kam pak nás tentokrát pozveš ty?
2: Nazdar, kysáci, dneska hodně pálivá akce Chili Contest. Vidíme se, protože tahle akce proběhne na koupališti v Milovicích u Hořic. Mejdan až do večerních hodin a můžu slíbit, že dorazím i já. A dáme i nějaký ty nejlepší fláky od nás Kisu. Tak se těším, doražte, počasí má být dneska v topu.
1: No, tak to je kvalitní pozvánečka, co říkáte, kysáci. Vyrazíte za naším Vítou Lesákem. No, pokud byste raději třeba něco k jídlu, tak pak tady mám ještě pozvánku od našich holek.
3: Zveme vás tento víkend na Burger Street Festival, největší český street food festival v Karlových Varech u spa hotelu Thermal. Užijte si skvělou atmosféru a především ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě. A pro jedlíky je připravená burgerová bitva.
1: Dobrou chuť, už kvůli té bitvě bych tam jela, no? Bohužel nemůžu.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Před maličkou chviličku jste tady mohli slyšet samozřejmě takovou výzvu, že máte volat kam jinam, než sem za námi na linku 210-323-323 a já vítám Pepu, který se mi dovolal. Pepíku, ahoj!
1: Ahoj, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se výborně. Ty jsi říkal, že jsi na cestě z práce, viď, je to tak?
1: Ano, ano, jsem na cestě z práce.
0: Že jedete se svojí přítelkyní, tak jak vypadají ty silnice, všechno v pohodě?
1: No, jako vypadá to jakoby dobře, no, ale jakoby se to tak nějak jakoby prostě jakoby cuká to, no, jakoby, no, občas jeden stojíme to.
0: A... Jasně, jasně. No a prosím tě, teď už vás čeká teda doma jenom jako pohodinda, jo, nějaký ten drinčík, koupačka a budete ladit Radio Kiss, předpokládám, až do pozdních nočních hodin.
1: Jasně, tak, jak říkáš.
0: No tak jo, a co si k tomu užívání už po pracovnímu dáme za song?
1: Tak dáme asi tu Thailandu a Lunu.
0: Dobře, dáme krásnou letní devadesátku. No a komu ji pošleme ještě, potřebujeme vědět?
1: Pošleme to všem, co jsou za volantem, hlavně ať dojedou dobře a kolečkama dolů.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně bych to poslal firmě For Better.
0: Mm-hmm.
1: Všem našim spolupracovníkům, kteří jsou na cestách, ať dojedou kolečkama dolů.
0: Taky. Taky, jo, taky samozřejmě dobře dojeďte. Moc pozdravuj závoznici a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel. Bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: No a to by bylo samozřejmě, když už jsem tady takhle o víkendu, nepozvat vás na moji noční show, že jo? Která je vždycky každý třetí čtvrtek v měsíci a prázdniny tomu nejsou výjimkou. Samozřejmě vždycky tady přivítáme nějakého milého hosta a vždycky se tady bavíme o věcech, o kterých se zkrátka nemůžeme v éteru Rádia KISS zbavit přes den. To asi chápete. No jo, ano, správně, jsou to různé čuňačinky a vůbec věci, které se tady prostě přes den rozebírat nesmí. Je to samozřejmě po 10. hodině večer, to znamená, že už tam můžeme mluvit, jak nám zobák narostl a probrat život ze všech stran, co nejotevřeněji. No a jak jsem říkala, většinou tam mám svého otloukánka Ráďu Hrdinu, no a když tam není náhodou on, tak ho supluje Martin Hájek, no a nějaký ten hvězdný host vás bude čekat samozřejmě i teď v srpnu, ale ještě nebudu prozrazovat, kdo to bude, ale už to vím. Ale vy se to dozvíte, když budete sledovat, co? No, sociální sítě Rádia KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme se podívat na to, kde to jezdí a kde zase ne. Přátelé, mám tady informaci o dopravní nehodě, která se stala na sjezdu při dálnici D0. Je to exit 23 směrem na D7. Začíná se to tam trošičku štosovat, tak opatrně. Bouralo se také ve Velké Bíteši, je to ulice Kapitána Jaroše a poslední bouračka je z Prahy, ulice Aviatická. Ať už dneska jedete kamkoliv, hlavně se nám v pořádku vraťte.

0: Radio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Se strádem z Kiss a to i při sobotě a dáme si nějakou pořádnou muziku, co říkáte, Gustavo Lima nebo Snap právě teď na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Gustavu Lima. Pohodový víkend na Kissu vám přeje Sony Ede a musím říct, že já nevím, jak to máte vy, ale já teda patřím mezi velký milovníky pejsku a kočiček a vůbec všech jako zvířátek, jo, ale samozřejmě jsem taková psí máma, takže kde, co jsem mohla už jako malá, tak jsem vždycky zachránila, donesla domů a tak dále a pejsky prostě miluju ze všeho nejvíc. Vy, kdo mě sledujete třeba mých sociálních sítích Sony a Ede, tak určitě víte, že mám doma pejska, Bibinku. No a teď jsem našla nějaké takové různé věcičky právě pro psí milovníky, kterým jako můžete koupit pakliže nemáte teda samozřejmě kam strkat penízky, jo? Nebudete věřit, kolik můžou takové věci pro pejska třeba stát. No počkejte si na to, na Kissu se to za chviličku dozvíte.

Tak musím říct, že jestli máte doma hafíka, tak vás to někdy může být pěkně draho. A teď nemyslím všechny ty okousaný, zničený lodičky a boty a nábytek a rozkrábaný dveře a podobně. Ale třeba někdo prostě zkrátka svému mazlíčkovi rád dopřeje, jo? Kéž by tady tyhle ty lidi místo takových blbostí drahejch radši koupili granule do útulku a postarali se o ty pejsky, který třeba neměli tolik štěstí, jako právě tyhle ty, jo. Protože třeba, kdybyste teda chtěli mít jako na svém pejskově něco výjimečného, no tak vám mohu doporučit diamantový obojek. Armor se jmenuje a stojí 68 milionů korun. Chtěla bych vidět, jak by to teda někdo tady svému pejskovi koupil. To by pak ukradli i toho psa, když by byl v ohrožení, že jo? Takovýhle drahý obojek nosit za 68 milionů korun, teď je to úplně zbytečný. Nebo takhle, kdybyste mu chtěli dopřát docela luxusní boudičku, tak je to psí vila, jmenuje se Chateau Verona a stojí zhruba 4 miliony 250 tisíc korun. Ano, slyšíte dobře? Je to takový malý zmenšený house. No pak tady máme další obojek, ten se jmenuje zase Heartbone a ten stojí 3 miliony 190 tisíc korun. Ano, no a pokud byste chtěli nějakou takovou lepší přepravečku, protože s pejskem třeba hodně cestujete, tak můžu doporučit LV tašku, přepravku za 70 tisíc korun. No, přátel, nezlobte se na mě, aby tam ten pejsek načural a nakakal, tak 70 tisíc mi teda přijde trošku moc, jo? Ale pozor, jsou i dražší, třeba psí kufr Louis Vuitton, tak ten je za 1 280 000 korun. Wow. No, tak vám nevím teda, ale tohle svý bibince asi jen tak nekoupím. Co vám povím?

Takhle zní léto na rádiu Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Samozřejmě ani ve víkendovém vysílání Rádia Kiss se nesmí chybět něco z těch legend. Tak se pojďme podívat, co tady pro vás mám dneska. Dahol, což je německý takový top DJ a také producent, který je známý samozřejmě už v roce 1990 ve své rodné zemi se stal uznávaným DJem, to znamená tady v Německu. To je taková vůbec jakoby kolébka popu a téhleté modernější muziky a vůbec klasických devadesátek. No a musím říct, že dnešní pecku, kterou jsme tady pro vás vybrali, určitě budete znát a budete si ji pamatovat, pakliže jste teda vyrostli v devadesátkách. A ano, podle prvních pár tónů určitě už poznáváte, co to je. Jinak já musím říct, že vlastním jménem se jmenuje Frank Tomicek. A dělal tady tuhletu parádní muziku, která se mimochodem v nejrůznějších remixech hraje dodnes. A určitě ji uslyšíte i na nějaký Kiss Party Live.

I tenhle ten víkend je nejrůznější možnost vyrazit někam za muzikou, za písničkou, anebo třeba za skleničkou něčeho dobrého. To záleží na vás, ale já tady mám pozvánku na příští sobotu, protože příští sobotu, jestli pak víte, co vás čeká příští sobotu. Ano, příští sobotu se potkáme všichni v Písku, protože tam bude další mega akce s moderátory Rádia Kiss a samozřejmě taky s DJ z Rádia Kiss v Písku, v amfiteátru, tam jako víte, že jsme začali jezdit už v dávných dobách. Pro mě to byla vlastně moje první Kiss Party Live, která tam tenkrát proběhla a kde já jsem nastoupila do Kissu, takže já tam jezdím do Písku moc a moc ráda a vždycky na to moc a moc ráda vzpomínám. Tak doufám, Písečtí a samozřejmě vy, co to máte blízko a okolo, že nebudete příští sobotu chybět právě tam. My se na vás už moc a moc těšíme.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: A to je Pártoška tady na Kysu, co říkáte takhle při třetí hodině odpolední. Tak věřím, že spousty z vás nás poslouchají právě na cestách, tak se pojďme podívat, jak to na nich aktuálně vypadá. D5, 99. kilometr ve směru na Plzeň, tam se stala dopravní nehoda. Pozor také v Břevnově na Strahovský tunel, i tam se bouralo a je tam blokován částečně provoz. No a mrkneme také do Karviné, do Bohumína, tady se bouralo v ulici Ovocná. Tak to by mělo být snad pro tuto chvíli všechno. Kdybyste samozřejmě věděli o něčem, Kysáci, tak nám dejte vědět nejlépe přes apku Rádia Kys.
0: Rádio Kys, filmové tipy.
2: Dvě novinky, co stojí za vaši pozornost, tu je malý balíček. Po tragickém bombovém útoku na dopravní letadlo nad skotským městečkem Lockerbie v roce 88 rozjede tamní policie spolu s FBI horečnaté pátrání. Snímek podle skutečné události se jmenuje Bombový útok na let Panam 103. Španělské drama Křišťálová kukačka nás zavede do horského městečka, kde už dlouhá léta dochází k tragickým zmizením lidí. A právě tady chce mladá lékařka najít rodinu dárce, jehož srdce tluče v jejím těle. Pro Kys, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
5: Lunch Money Lures.

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Letí to neskutečně, už nám odbíjí 3 hodiny odpolední a já vás zvu k dalšímu vysílání Rádia Kiss k tomu víkendovému.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Tak přátelé, prosím vás pěkně, dneska je 1. srpna a svátek slaví Oscar. Tak pokud nějakého Oscara znáte, tak na něj samozřejmě nezapomeňte. Tohle by byl den, kdyby byl můj dědeček. No kolik by mu dneska bylo? No hodně, víte, že já jsem na ty počty. Ne, úplně nejsilnější, nicméně teda 1. srpen. Ano, lvy mají narosky a právě na Oscara se narodil kdysi můj děda. Dej mu tam pán Bůh nebe. Nicméně teda my půjdeme za veselejším tématem už za malý moment tady na Radio Kiss, protože pro vás mám opět nějaký ten tip do Kiss Active Weekendu, kam můžete vyrazit a co můžete udělat s volným časem. No a do té doby se naučíme třeba ještě německy počítat, jo? Zwei, drei.
1: Polizei, drei, vier, kleiner dir, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

0: Active Weekend.
1: Jak jsem slibovala, tak samozřejmě také plním a jdeme se mrknout na to, co tady máme za pozvánky. A nejdřív na řadu přicházíte vy, posluchači Rádia Kiss. Tak Martine, kam nás dneska pozveš?
2: Čau kysáci, tady u telefonu Martin. Zdravím vás do Kissu a rád bych pozval lidi do Hořovického akvaparku u Berouna. Přejte se vykoupat, voda má 26 stupňů. Vzduch 30, krásný. Krásně se ochladíte.
1: Děkujeme za pozvánku. Já tady mám samozřejmě ještě něco od naší Teresky, třeba pro jedlíky.
3: I letos se na Konopišti koná tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků oblíbeného jídla arcivé vody Františka Ferdinanda DST. Na nádvoří zámku jsou celý víkend k ochutnání švestkové a meruňkové knedlíky, halušky od slovenského kuchaře i pivo Ferdinand. A se vstupenkou na dva okruhy máte porci knedlíků zdarma.
1: Mňam, jaký máte nejradši? Já meruňkový s tvarohem, anebo švestkový s mákem, ale ty jsou zase teda z bramborového těsta. No a ještě se mrkneme do dřevěného městečka.
3: V areálu dřevěného

0: oblíbeného městečka probíhají tento víkend ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea a další řemeslníci ukazují staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů, jako je výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, dřevěných sudů, oken a dveří. Dále vás čekají práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské nebo ruční výroba cihel.
1: Tolik tipy pro vás z našeho Kiss Active Weekendu, pokud nevíte, co s volným časem. No a ať už budete dělat cokoliv, tak to dělejte hlavně ve společnosti Rádia Kiss.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

0: Shoebox.
1: Tak se pojďme podívat na linku 210-323-323, která vede přímo sem ke mně do studia Radia Kiss. Kdo pak tam je? Ahoj.
2: Ahoj, tady David.
1: Čau, Davide. Prosím tě, tak ty jsi někde na cestách, jak tak slyším, je to tak? Je to možný?
2: Řídím, ano, jsem na cestách.
1: Tak doufám, že máš hands free, jo, abys nedostal ještě nějakou tu pokutu, víš, jak to je. A odkud kam jedeš?
2: Jedu z Prahy a jedu směrem na Moravu.
1: Ty stále máš, tam je krásně, no, tak předpokládám, že jdeš asi za nějakou dovolenou nebo něco takového, asi tam nepojedeš, pojedeš do práce teď v sobotu, viď?
2: Jo, zrovna je to taková jako polopracovní cesta, ale dokážu si to určitě nějak zpříjemnit.
1: No tak jo, a já ti to minimálně teď zpříjemním nějakou tou muzikou, protože jsi se dovolal do jukeboxu víkendových, tak co budeme hrát a pro koho?
2: Já bych poprosil Sub Focus. A bylo by to pro jednu krásku z Bražisky, z kopce Krplova. Mm-hmm. A chtěl bych si zkázat, že na ní myslím.
1: A myslíš, že poslouchá Kesa, že to teď on uslyší?
2: No já doufám, že poslouchá, že to slyší.
1: Tak to je krásně. My prostě potom nezapomeň dát vědět, jestli to dobře dopadlo. My teda krásku taky zdravíme a držíme palce, ať vám to takhle hezky vyjde. Já samozřejmě Sub Focus zahraju velmi ráda, to jsou moje oblíbení, to se mi teda úplně jako trefil, musím říct. Tak tady jsou a nevybourej se někde po cestě, ne, že budeš při tom šlapat na plyn, jo?
2: Ne, jdu opatrně, díky moc.
1: Taky, měj se krásně, ahoj, já zase někdy naslyšenou, papa.
2: Díky, ahoj.
1: No a vy ostatní přátelé, Sub Focus a Solar System, jo, moje milovaný dramíky, pojďme na ně.

Tak pánové, prosím vás pěkně, jestli máte doma nějakou tu přítelkyni, tak byste měli teď opravdu jako zpozornit, jo? Jo, já vím, možná si řeknete, to vám nestačí, mdž, 1. máj, Valentín, no, nestačí. Nestačí, protože dneska na 1. srpna, na tuhletu sobotu, připadá Mezinárodní den všech přítelkyň. Ano, přátelé, je to venku, je to tak, skutečně. Takže právě dnes je na čase jít koupit nějakou pěknou kytičku, třeba nějakou bombošku, nebo klidně nějaký prstýnek, nebo řetízek, nebo třeba nové autíčko. Dobře, já se nebudu rozvášňovat, ale jenom tak jako vám to chci připomenout, kluci, jo, abyste nezapomínali na své krásky, které máte doma. A třeba aspoň, nevím, někde na poli natrhali nějakou pěknou kytku, proč ne? I tyhle ty kytičky jsou samozřejmě moc a moc hezký, tak nezapomeňte na své holky, jo? A já tady posílám Wakefielda všem přítelkyním, který nejsou single, mají přítele a přítel mě třeba zapomene, tak Radio Kiss, přátelé, na ně myslí. Tak jo, holky, a dejte jim za uši, jestli zapomenou, jo? Mezinárodní den přítelkyň, to musíme jako držet tady tenhle ten svátek, je to zase něco pro nás, holky, tak proč ne na druhou stranu? Wakefield, I Think of You právě teď na Kissu.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: A pojďme mrknout na dopravu, kysáci. D5, 99. kilometr ve směru na Plzeň. Tam jsem už před hodinou hlásila dopravní nehodu a pozor, musela se tam zúžit vozovka. Je tam tu v tuto chvíli spuštěný jenom jeden jízdní pruh a začíná se tam trošičku štosovat, tak opatrně. V Praze se bouralo na Novosibiřanské a pak pojďme na D1, tam mám hned dvě dopravní nehody. Ta první je na 34. kilometru ve směru na Prahu a ta druhá potom na 192. kilometru opět ve směru na Prahu. Tak prosím opatrně, v Německu nám začaly prázdniny a ten provoz bude hustý i teď o víkendu. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: Ladíte KIS Active Weekend s vámi Sonja Edeno a taky skvělá muzika, třeba John Bon Jovi anebo Sapri Duo.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Pokud se teprve chystáte na dovolenou, máte ji před sebou a chystáte se třeba do Chorvatska, což je taková oblíbená destinace českých turistů, tak byste rozhodně měli ladit kys, protože za malou chvíli prozradím, na co si tam dávat pozor a co se tam aktuálně děje, teda hlavně na Makarské, budete koukat.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

Jo, můj kolega Radek by určitě řekl, a to je písnička o tobě, Soni, Supergirl, samozřejmě, jak jinak, že jo. Ale nedělám si srandu, víte, co by řekl, že jo, nemusím vám to tady říkat. Nicméně, pojďme do Chorvatska, tam jsem slíbila, že vás vezmu předchozím vstupu, protože věřím, že to je oblíbená destinace spousty Čechů a přece jenom je to tady takhle jako blízko, že jo, když potřebujete někam vypadnout na chviličku, prostě ohřát se, trošku se opálit možná, no tak Chorvatsko vůbec není samozřejmě špatná destinace. Nicméně teda, návštěvníci jedno z nejpopulárnějších chorvatských letovisek, tu Čepy, určitě znáte, ve velkém kritizují tamní podmínky na proslulé pláži, prosím vás pěkně. Tak pokud se tam chystáte jet, bacha na to. Začali se tam totiž mezi sebou hádat turisti a správci jednotlivých pláží, nebo tedy ti, co tam pronajímají ty lehátka. Protože tam je spoustu rozdělaných lehátek, která jsou samozřejmě nepronajatá, neobydlená a lidi si nemají kam dát svoje lehátko nebo svůj ručník a hádají se, protože už když tam přijdou brzy ráno, tak zkrátka všechny místa, které jsou třeba ve stínu nebo tak, tak už jsou obsazená. No a teď se tam začala ta situace tedy samozřejmě nějakým způsobem řešit, protože se to vyhrotilo už mezi turisty a mezi těmi majiteli těch slunečníků a protože tamní vláda samozřejmě je pro turismus, tak se snaží odebrat teď licenci tady těm lidem, co pronajímají ta lehátka a snaží se na tom tedy vydělávat. Ono není divu, protože samozřejmě takové lehátko na celý den, to není vůbec, si myslím, levná záležitost. Na některých místech můžete zaplatit klidně 30 euro, někde i 50 euro na den. A teď si vemte, že máte celou rodinku, tak ono to není jako nic levného. A když chcete mít lehátko nebo slunečník každý den, no tak si zkrátka musíte trošku připlatit a plácnout se přes kapsu. Tak uvidíme, jak to tam bude pokračovat, jak se celá situace vyřeší, ale tak pan starosta říkal, že to samozřejmě řešit bude tamního úseku, tamní pláže, tak snad bude všechno v pořádku, ale pokud tam jedete třeba dnes nebo zítra, no tak zkrátka budete muset jít na tu pláž trošku dřív. Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, horečka sobotní noci je náš DJ Basslicker, kterého tady už dneska samozřejmě uslyšíte, na kterého se můžete těšit, takže pokud plánujete třeba nějakou house party doma, prostě pozvat přátelé nebo udělat nějakou třeba grilovačku na zahradě, cokoliv, no tak stačí, když si prostě dáte volume Rádia Kiss pořádně doprava a máte o bezvadnou muziku na večer postaráno. No a my se podíváme na jeden střípek, na jednu legendu, kterou možná třeba právě i dnes v horečce sobotní noci uslyšíte. Mabel, ano, vy určitě znáte Mabel a Disco Disco, jeho nejznámější nebo jiný známější písničku. Tentokrát ale budeme vzpomínat na Melbu, což je v podstatě dost podobný, řekla bych. Já to hraju v remixu a musím říct, že když zahraju prvních pár tónů, tak opravdu všichni nalítnou na parket. Máte tuhletu písničku ráda, rádi, já ji mám taky ráda, takže pojďme na to. Další z legend tady na Rádio Kiss.

Tak přátelé, na Kisu se teď podíváme k našim bratrům na Slovensko. Tam se prostě umí poradit se vším a vůbec se s tím teda musím říct nemažou. Představte si, co se tam zase stalo. Tam se stalo v jednom kraji v Žilině, prosím vás, že přímo v Martíně teda uschnul živý plot, jo, který tam měli takhle před úřadem nebo kde. No a teď se to stalo takovým, řekla bych, virálním místečkem. Jezdí tam turisti a všichni to fotografují a dostává se to na internet, koluje to teď po celém internetu. No a protože jim tam vyschl ten živý plot před tím úřadem, nebo co to bylo, tak se naštvali a natřeli to na zelenou barvu. Normálně prostě vzali barvu a celý ten živej plot, který už teda bude teď asi pravděpodobně mrtvej, protože jestli tam dali nějakou takovou toxickou barvu, tak asi podle mě moc dlouho nevydrží, ale tak co, už byl stejně suchej. A vypadá to parádně, teda musím říct, vypadá to opravdu jako nový, je to krásný, je to zelený. A vůbec by mi to nevadilo, akorát teda rozhořela se tam jistá debata, že památkový úřad Žilina nesouhlasil a že teda se to bude muset asi pravděpodobně nějakým způsobem odstranit, ale tak řekněte sami, vždyť je to bezvadný takhle si poradit, co za párkaček, umíte si představit, kolik by stálo vysadit celý nový ten živý plot? No, já si myslím, že to je skvělý řešení, akorát teda nevím, co se bude potom dít, doufám, že ta barva je nějak vodě odolná, když začne pršet, že jo, aby pak všichni nebyli zelený.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Takže pakli, že jste tyko na D2, dávejte bacha, 34. kilometr ve směru na Brno, stala se tam dopravní nehoda a ten provoz je částečně blokovaný, bouralo se také v hlavním městě, a to v ulici Vinohradská, a pak tady mám ještě nehodu na Plzeňsku, přímo v Plzni se bouralo v ulici Tyršova. Tak opatrně, kysáci, a pokud dneska někam vyrážíte, tak v pořádku dojďte.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer. Na Radio Kids.
7: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu rád.

0: prieten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: A je to první srpnový den a taky sobotní vysílání na Rádio Kiss. Dáme si lunu. Vamos a la playa. Krásný poslech.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: zahrát jednomu oslavenci, který dnes slaví své narozeniny a samozřejmě jeho rodinka na to včas myslela a poslala nám krásnou hlasovku, tak se pojďme podívat, komu budeme dneska přát k narozeninám.
1: Taťko, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a ať máš co nejvíc důvodu k úsměvu. Dneska si to pořádně oslavíme. Přeje Luca s rodinou.
0: Tak to je krásný a my samozřejmě za celé Radio Kiss se připojujeme, přejeme všechno nejvíc nejlepší, hodně štěstí, zdraví, to je nejdůležitější. No a posíláme vybranou důlku s Eltonem Johnem.

Pro někoho dobré zprávy a pro někoho už trošičku horší. To je to, co uslyšíte právě teď tady na vlnách Rádia Kiss. Tak někdo máte teplíčko rád a někdo zase naopak, když jsou velká horka, tak nadáváte, no. Chápu to, samozřejmě každý má rád něco jiného, proti gustu žádný dešputát, nicméně pro ty z vás, kteří se třeba právě teď budou brát od pondělí dovolenou a chystají se být někde tady v České republice, tak myslím, nesou poměrně dobré zprávy, protože po mírném ochlazení, které teď přišlo, přijde od pondělí zase další vlna velkých veder, jsou tam dokonce i některé varování od našich odborníků nebo meteorologů, chcete-li. No a místy by měly dokonce dostahovat 40 stupňů ty teploty. V noci potom třeba 24, takže budou takový tropický noci, řekla bych, a to já mám zase jako moc ráda, musím říct. A teď poslední dobou, jak bylo takové velké teplo, tak se musím přiznat, že jsem ani nespala doma. Normálně jsem si vzala spacák, lehla jsem si na zahradu a koukala jsem na hvězdy, bylo to skvělý, pač já doma nemám klimatizaci, ani tam nechci, abych z toho byla furt nemocná, takže já to vždycky řeším tady touhletou formou, pěkně si jdu lehnout na zahrádku společně s pejskem Bibinkou, tam mě tam hlídá, kdyby náhodou něco někde, někdo chtěl přeskočit plot nebo tak. No a musím říct, že se mi tam spí úplně báječně a nádherně na tom krásným čerstvém vzduchu, takže doporučuju, aspoň když bude teda takhle teplo, tak můžete vyzkoušet nějaké to spaní pod čerákem, jak se říká. No tak užívejte volna, užívejte léta. Nebude tady na dlouho, přátelé, co si budeme povídat. Za chvíli tu máme zase podzim, pak Vánoce a zima bude dlouhá. Tak nenadávejte na ty vysoké teploty a užívejte.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Nikdo jiný sice ne, ale my ano. A pojďme se podívat na linku Rádia Kiss 210-323-323. Kdo pak se nám tam dovolal? Halo, halo.
3: Ahoj, tady Láďa, Jižní Čechy, zdravím, Svobodu Ede a Rádio Kiss.
2: Ahoj, taky tě moc zdravím. Tak jak trávíš sobotní večer, první srpnový?
3: Jo, teplo, máme tady dusno, takový relax dneska, no.
2: Je tady trošku dusno, veď, no já vím, tady taky čověče. Heleno, a máš v plánu třeba nějakou, já nevím, grilovačku, nebo nějakou party, nebo bude klidný víkend?
3: No, to se rozhodne ještě.
2: Ale pozor, no dobře,
3: možná
2: tě naladí třeba muzika, kterou jsi vybral, bude to Lunch a Follow Me, no a řekni, ano. Pro koho to budeme hrát?
3: Pro tebe.
2: Děkuju.
3: Hlavně pro mě a pro všechny, co tu písničku znají a pro všechny, co mají rádi tuto tu muziku a tohle, no.
2: No dobře, taky jo, tak moc krát děkujeme, Ladíku.
3: Já taky.
2: Jak jsi řekl, tak hlavně taky pro tebe, užij si dnešní sobotní večer.
3: Dobře, no taky, jak ti to uteče.
2: Děkuju, ahoj. Nezapomeň ladit kys, papa, ahoj.
3: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se tentokrát ve Zlíně, pozor, v ulici El Váchy, protože tam to vypadá, že to bude asi na chvíli trvat. Pak tady mám také dopravní nehodu na D10, 14,5 km ve směru na Prahu, tam se také bouralo, stejně tak jako na D48. Tady to je 14. kilometr ve směru na Olomouc. No a pak se bouralo také v Praze, a to v ulici na Václavce. Tak kysáci, prosím, nechvátejte, dejte nohu z plynu a jezděte opatrně.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a bude také méně srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zafouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni.
2: No my frčíme dál, nezastavujeme, ještě hodinka před námi, tak si pojďme dát nějakou dobrou muziku. Passion Fruit.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Tak přátelé, možná přemýšlíte o nějaké brigádě třeba přes prázdniny, především pokud jste školou povinní, tak je to asi dost pravděpodobné. Já se pamatuju, že jsem chtěla dělat už někdy třeba, když bylo 14 nebo takhle nějak a vůbec nás nikdy nechtěli vzít, vždycky říkali, až prostě po tom 15. roce, až budete mít občanku, tak přijďte. Jo, a ty první brigády, kde jsem dělávala, no tak to bylo strašný, to vám ani nebudu vyprávět. Nebylo to nic příjemného, teda musím říct, jo, ale byli jsme rádi tenkrát, že máme nějaký penízky, že si můžeme něco vydělat a pak vlastně zbytek prázdnin vždycky první měsíce pracovalo a druhý měsíc se utrácelo a užívalo. Nicméně teda vy nemusíte chodit ani na brigádu, stačí, když budete ladit Radio Kiss. A jestli pak víte proč? Ano, máme tady totiž pravidelnou soutěž u naší ranní trojky 7 v 7 a myslím si, že teď samozřejmě to všechno vezme na sebe náš Marty Hovorka, protože je tam za ranní trojku, která je teď v tuhletu chvíli na dovolení, ale to nevadí, hraje se stejně, hraje se totiž každý všední den a je to tak, že se hází kostkou a kolik na té kostce padne, tolik dostanete tisíců a pak, když to je šestka, tak dostanete ještě bonus a můžete vyhrát až 7000 korun. Co je potřeba vědět? Telefonní číslo 210-323-323. No a samozřejmě se dovolat přesně v 7, když uslyšíte znamení a být třetí v pořadí. Tak držím palečky, třeba se to někomu vás v pondělí povede.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: No samozřejmě o víkendu hrajeme na vaše přání a kdo si bude přát, co právě teď, se ptám. Ahoj.
2: Ahoj Soni, tady Ondra.
1: Ahoj Ondrášku, ahoj. Tak kde ty ladíš teď v tuhletu chvíli Radio Kiss? Prozrať.
2: Válíme se na terase, užíváme sluníčko, objednali jsme si pizzu.
1: To je pohodinda, takhle to má vypadat, přesně. A k tomu samozřejmě chybí jenom ta skvělá muzika, kterou jste tady teď objednali. Budeme hrát Emily a Ondru Kadrnáče, tak prozrať, pro koho to bude?
2: Pro mýho miláčka Adámka, který leží vedle mě.
1: Mhm.
2: A samozřejmě taky pro tebe do studia, ať
1: moc
2: ti to tam
1: děkuju.
2: Ještě uteče tu poslední hodinku.
1: Ano. A?
2: No a taky pro všechny kysáky samozřejmě, kteří vadijou.
1: Tak jo, děkujeme moc kluci, pořádně užívejte sobotní večer pěkně v klídu, v pohodičce. Co si budeme povídat, za malou chvíli, to znamená v 19 hodin startuje horečka sobotní noci, takže i kdybyste nějakou tu pártošku chtěli třeba doma udělat, stačí dát jenom volume doprava, jo?
2: Přesně tak, máme repráček, takže určitě bude.
1: Skvělý, tak jo, mějte se a krásný sobotní večer, přeju kluci,
2: ahoj. Taky, ahoj.

Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Patříte-li mezi fanoušky AI a vůbec robotu a robotiky a všeho tady tohohle toho future, řekla bych, takové té budoucnosti, no tak pak vás určitě zaujme, že nově udělali soutěž humanoidů. Ano, přátelé, to jsou takový ty robotci, jak vypadají jako lidi, už jako normálně jako chodí, myslím, že prodávají i tady u nás v Čechách. Ze začátku, když to semka dovezli, tak to stálo asi 500 000 korun, nevím, kolik to stojí teď. No a tak tyhle ty roboty proti sobě zavřeli do takové té MMA klece nebo oktagon klece, chcete-li. No a ty proti sobě bojovali. A musím říct, že teda, jako když na to koukám tady, tak se docela začíná bát, musím říct. Jo, protože oni soutěžili teda ve freestylovém boji proti sobě a ten vítěz, tak ten prosím vás pěkně připravil toho svého soupeře o hlavu. Ale ten se nevzdal a i bez hlavy zkrátka vstal a neustále bojoval, jo. Takže jestli tohleto někdo proti nám nasadí někdy, dejme tomu třeba do armády nebo tak něco, tak se máme na co těšit, pač tyhle ty robotci se ničeho nebojí a vypadá to, že dokonce ani nic nebolí. No řekněte, co pak bychom mohli si dát hlavu pod paždí a jít někomu dát pěstí? Já myslím, že ne. Tak chraň nás teda pán Bůh, jestli tohleto někdy půjde do armády a nastoupí to někdy třeba proti lidem nebo možná i do policejních složek. Teď si vemte, že tomu něco přeskočí v hlavě. No a je po všem, že jo? A už si ani co? Neškrtneme.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: A je to tady, přátelé, poslední přáníčko hudební dnešního večera, tak pojďme se podívat, aby to bylo spravedlivé. Vždycky tady dávám střídavě telefon, apku, tak teď to vyšlo na apku, tak se pojďme podívat, kdo co bude chtít nechat zahrát.
3: Ahoj, tady Peťa, já bych prosila o zahrání písničky od Huntrix pro mou dceru Lily a pro pejsky a držte nám palce, protože jedeme na veterinu. Díky
2: tak
3: moc.
2: Zdravíme Peťu i Lily a samozřejmě držíme všechny palečky, co máme, aby všechno dobře dopadlo s hafíkama a zahrajeme k tomu na cestu, to je úplně naprosto jasný. No a já se pomaličku ale jistě rozloučím, protože po 19. hodině už se můžete těšit na našeho Vaška Bejslikra a taky horečku sobotní noci. Bude vám to tam řezat tak, jak si přejete, tak, jak vás to baví a já se budu těšit zase zítra po 13. hodině. Tak ahoj a zůstávejte s Rádiem Kiss.

0: Je právě tolik, kolik je. Radio Kiss, Horečka sobotní noci, DJ Bassliquor, poslední krásný červenec jsem chtěl říct, ale já když se podívám na dnešní datum míček, tak už máme srpen. On ten přechod jako je docela rychlej. Takže 1. srpna dneska, první srpnovej mazec v Eteru Radio Kiss, Horečka sobotní noci. Tak, my jsme si dali Silver, Turn the Tide v originálu, už na začátku hodinky, protože to je vlastně třetí nejhranější věc letošního Tomorrowlandu, ovšem v remixu od Dimitri Vegas Like Mike, kdy to prostě brutálně funguje. Pecka, která se dočkala krásných přemazů. Zároveň, co se mi třeba líbilo, už takhle z kraje na Tomorrowlandu, kdy mi psal Wout van Dessel, já jsem byl vlastně minulý týden na Tomorrowlandu a on mi napsal, hele, dojdi si na Freedom, teda, to byla, jaká to byla, ježišmarja, těch stage tam bylo, no prostě Garden, Sunset Garden, dojdi si na Garden, prosím tě, my tam budeme jako překvapení, tak ať nás vidíš na tom našem malým festivalu. Já říkám, ty brďo, Voute, malý festival v Belgii, to není možný. Takže Vout se Silver mě tam pozval osobně a oni tam fakt vystoupili jako brutální překvapení. Silver Debbie a Wout van Dessel hráli na stage neskutečný pecky a právě zahráli svůj edit od Dimitri Vegas Like My Turn The Tide. Tak to byl jenom takový jako rychlej úvod, spíš možná dlouhej. A my jdeme na Scottyho The Black Pearl, Černá perla, za chvilku třeba David Guetta, Aqua Carton Heroes a další věci na Kissu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Švédska, sobotní noci. My jdeme do Švédska, dáme si jedno krásné zrcadlo od Solid Base. Mirror, mirror, zrcadlo, zrcadlo, pověs mi, kdo je na tom světě nejkrásnější. No, já to nejsem. A jste to vy, kysáci. Za chvíličku budeme hrát pro Vykouše a Vivinku Pedro, Pedro, Pedro, protože vím, že tuhle tu písničku milujou. A dokonce mýmu synovi na party z bazénu říkali děcka, hele, Pedrouši, Pedrouši. Oni si třeba zahraniční děti myslí, že Vykouše Pedro, jo. Protože na to nejvíc paří. Takže Pedro bude a pro všechny dětičky, protože tohle je jako hit a hymna všech nejmenších, tak ať si to krásně dají na Radio Kiss.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Žhavánové, tipná hit horečky sobotní noci je tady právě teď. Jdem si tam střelit novýho Fischera a Tounsenai, krásný klubový borec, který to tam sundává. Je pravda, že třeba na Tomorrowlandu, kde to bylo opravdu fenomenální, byla Freedom Stage a tam hráli kluboví borci, třeba James Hype nebo Fischer. Mě dostali DJ legendy technoscény, Amelie Lenz, Miss Monique, která teda jela na hlavní stage, a Korolová, no to bylo za mě úplně nejvíc, jo. Takže Favor a Fischer, který to tam taky zboural. Za chvilku třeba Kate Tracy nebo Masterboy z dalšího výběru. A vy byste chtěli zahrát pořádný hity. Tady Dominik mi napsal, že by to bylo pro Pavlinku. Ať už kouká líst z postele. Tyjo, hele, 7:30, skoro 3:15. A ona ještě chrápe. No taky probuď, kámo.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: Horečka je tady, doufám, že vy ji nemáte. My se jdeme podívat za jedním švýcarským mágem, který si říká DJ Antoine. Ano, London. Pohled do Londýna nás právě teď čeká na Radio Kiss, takže londýnská věc, která rozhodně bude mít spoustu energie pro vás všechny. Za chvilku je Pufendorf, Call Me Now. My jsme si tam s Honzíkem Pruchou, když jsme se sešli na Moravě tento týden, kousek od Pasohlávek v Dolních Dunajovicích, kde jsme strávili krásný den, krásný večer. Jako povídali jsme se, jo. Takže s Honzíkem Pruchou jsme si říkali, že Pufendorf úplně moc nehrajeme. Takže tohle já to pošlu pro mýho drahého kolegu Honzíka Pruchu. Call Me Now na Radio Kiss.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Já miluju sprostý písničky, no a tu sprostou jednu si dáme teď. No Suka z 1, 2, 3, 4, All the Ladies on the Floor. Ono, když si přeložíte ten text pusy, pusy, diky, diky, tany, tany, liky, liky, tak asi budete vědět, o čem zpívám, jo? Je to prostě krásná energie, která ze songu vychází. Takže ta bude navíc hit, který v roce 1998 doslušně topil ve všech charts. Máte rádi novou inu, takže si dáme Wizzu Bay, hit, který nám doslušně bude v Kisparádě. A když jsme u té Kisparády, tak můžete podpořit své favority na kis.cz. Je tam i novej Armin van Buuren. No novej, on už vyšel i novější, společně se Sašou, který je naprosto fenomenální, ale tohle je trošičku old schoolíček, překopaný depešáci v novým kabátě. Když budete hodný, tak já vám je dneska zahraju na Kisu. Teď ale no sukas!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Pusty, pusty, tiki, tiki.

0: 2002, když to vyšlo, tak každá pouť, která nejen, že byla v Itálii, ale všude možně, tak ta hrála tuhletu skladbičku. Je pravda, že třeba když jste v Bibione, nebo když jste v Jasolu, kdekoliv, tak tam prostě mají obrovský, akvaparky to druhý, no lunaparky, a tam hrajou tyhle ty bombičky. Takže já to pošlu i Teresce do Itošky, která 100% se teď opaluje na pláži večer, no, bez sluníčka. A pro všechny, kteří to mají rádi, Ledelir a Flor Filla na Kisu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

Vánoci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss. Just a tad anxious of moon.

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci.
2: Kiss, Radio Kiss.
3: Aby tu mano! I venga conmigo! Vámonos al

0: Faithless, to je ikona, která prostě z Insomnii udělala díru do světa. No a pak přišla Baby Rexa v roce 2026 a dala tomu možná ještě opun slepší kabátek. Mě teda ten song a sound strašně baví. A New Religion, to je prostě hit, který Baby Rexa dodělala úplně do maxima. Fenomenálně, dokonale. New Religion, krásná aktuální skladbička, která si myslím, že na tu sobotu 1. srpna je opravdu fenomenální. Takže jdem si to tam bouchnout, jdem si na to zapařit, protože tenhle ten hudební skvost je přímo primadonský, fenomenální. Na kysu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: pizza.
1: Jeden starší kousek od Armin van Burena na zprávě teď čeká Save My Night. Za mě Armin van Buren, je to vlastně týden, přesně týden, co vystupoval na main stage na Tomorrowland a bylo to tak skvělý. Když třeba vystoupila ta jeho zpěvačka Saša, on sám, on se usměje, jede bomby, to je prostě pán DJ, pán generál, pán mistr, který to umí tak skutečně podat dokonale, že vy brečíte, nemusíte mít v sobě ani pivo, vy prostě brečíte dojetím a tou euforii, která vás na Tomorrowland strhne. Takže pro všechny, kteří tam byli a pro všechny, kteří třeba koukali na videa nebo na ty zmíněný kysáky, který koukali třeba na živý stream. Teď už ale živě v Eteru Rádia Kiss od DJ Basicra. Skvělá věc od Armin van Burena, Save My Night.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Rádio Kiss.

Vaška sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss.

0: Další trancový skvoz nás čeká. Takový základ krásného trancu tady položil mistr Paul van Dyk. Ikona, která v Německu platí za jednu z těch největších trancových hvězd. A my si od něj dáme hit Another Way. Ano, klasika, která zazněla nesčetněkrát na Love Parade, stejně jako jeho velká první hymna, kterou právě Paul van Dyk dával a v Berlíně boural snad úplně všechny sloupy. Tady mi napsal Maxim, hele, to byl časopis, ne, ten už se asi nevydává, že bych chtěl Alice DJ Back in My Life, taky si to hodím pro jeho berušku, no hodím to berušce na kysu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

1996, we are still on the case.

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na rádiu Kiss. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Čáry Marifuk, já tomu říkám. Baba Vanga, Bangaranga, Dara, Bangaranga na Kisu. Tak to je vítězka Eurovision Song Contestu. Tahle ta písnička dostala jako na zadek od všech možných hudebních producentů a říkali, to je dobrý, to je blbý. Prostě se nemohli shodnout a to se mi líbí, že je to tak rozmanitý, že buď to jí milujete, nebo ji nesnášíte. Já tuhle skladbu teda miluju, protože je to úlet neskutečný a vždycky mi to tady jako zapálí spoustu emocí. Dara a Bangaranga na Kisu za chvilku Red 5 a Lift Me Up. Pro všechny, kteří třeba teď jedou ve výtahu, máme krásný parní léto teď, jo. 39 stupínků, grilovačky ve velkým, Radio Kiss zní všude po republice, Čechy, Morava, Slezsko jede Kiss, tak vám všem to posílá Bass Liquor.

0: Můj oblíbený projekt Eiffel 65 a Peach. Radši tam nebudu dávat to Ačko, aby se děvčata neurazila. Takže Peach Anywhere, to je taky sklonek rok 99, 98, 2000. To byla éra Eiffel 65, protože snad všechny kousky od Eiffel 65 se točily po celém světě. Měli se třeba hitparádu, tam bylo 10 remixů spoluprácí týhletý italský formace, která se na festivalu San Remo schází opět po letech, po několika desetiletích v plný sestavě, protože Gabry Ponte tam taky skončil. Mimochodem, Gabry Ponte byl na prvním víkendu Tomorrowlandu. Fakt mě štvalo, že na druhém víkendu nebyl. Takže i Gabry Ponte vystoupil na Tomorrowland Festivalu. To jsou vohně, co? Jdeme na to na kysu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Za hodinu je tady Bass Machine, 333. vydání. Já jsem minulý týden už avizoval 333. Trošku jsem se v tom ztratil, zmátl, tak se omlouvám. Každopádně 333. bude tento týden a pěkně narvaná. No ale teď si dáme Cosmic Gate, Exploration of Space, moje legendární formace, která od hitu Firewire, The Drums, ujela spoustu místa. Bohužel už tam není bossy, který je nemocný a není součástí projektu Cosmic Gate. Podobně jako Dimitri Vegas, který je sám, jeho brácha Like Mike, doslova Like Mike, jeho opravdu pokrevní bratr, který taky musel kvůli nemoci přerušit kariéru. Ty dvojice se nám rozpadají, ale doufám, že vy nám to vydržíte a já přeju všem hlavně pevný zdraví. Na Kissu Cosmic Gate Exploration of Space.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

Italo Brothers, tak ty jsem si hezky zaspíval, Stamp on the Ground, lepší než originál, ale já si teď dám jeho, jejich třetí single, který se jmenoval Radio Hardcore, bylo to vlastně, nejdřív bylo Stamp on the Ground, pak Love is on Fire a potom Radio Hardcore, který měl taky neskutečně obrovský úspěch, to je slovní spojení, že jo. Takže dáme si je, Italo Brothers, který aktuálně mají hitovku Dynamite, je

Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskoték. Každou sobotu večer na rádiu Kiss.

0: Ještě jednu žhavou novinku pro vás mám. V horečně sobotní noci projekt Kaskáda Natalie, zpěvačka, která už není s Manuelem Reutrem, je tam sama, ale věc Utopia je opravdu geniálně vyšňořená a má spoustu fenomenální energie. Navíc je to rychlý. Má to ten drive jako původní Kaskáda, to se mi hrozně líbí. Mimochodem Kaskáda vystupovala ve Vídni na Millennium Beats Festivalu a tam to bylo skvělý, kdy tenhle ten hand zapěl. Dokonce bude edice Oktoberfest 1. října, kde by Kaskáda měla být taky jako tajný host. Ale to bych prozradovat úplně neměl, ale vím, že vy to do Rakouska nepošlete. Kaskáda Utopia, další tip na hit Horečky sobotní noci na Kisu s Bassliquorem.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Yeah, Calvin Harris Under Control, to je single, který, když jsem slyšel na Tomorrowlandu, pořád to mám v hlavě. A my jsme byli teď v Aqualandu Moravia, 3 dny, a já jsem si to pořád zpíval. Jsem šel do výřivky, nebo do bazénu a furt, you might be anyone. Je to strašně chytlo. Takže je to osud, že teď si to zahrajeme na Kisu v horečce sobotní noci, jako jednu z posledních věcí před Bass Machinem. A máte taky v sobě nějaký hit, který si pořád zpíváte, který vám leze v hlavě a pořád ho máte prostě ten motiv tam, tak mi ho klidně pošlete na Instagram DJ Basslicker, The Basslicker 2S, Calvin Harris, Under Control, On Air, on Radio Kiss in the House.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

Hej ho, barzmeni, tady poslední červencová sobota. Ano, už po půlnoci tady máme srpen na Radio Kiss. Startuje Bass Machine 333. Já jsem to minule tak jako trošku projel, protože jsem si původně myslel, že máme 333, a tak vlastně si dáme tohle krásné číslo po druhý. Já miluji právě 333, tohleto krásné číslo v éteru Radio Kiss. No a samozřejmě pojedeme grandiozní šlehy in the mix, jak se zvyklí, jak se sluší a patří. Polovina prázdniny v háji. Tak doufám, že z toho nejste smutný. Užíváte klídku, pohodičky, festivalů, parties, prostě úplně všeho pozitivního, co jenom může být, a v éteru Radia Kiss. Samozřejmě po Tomorrowlandovský Bass Machine. Milej týden jsem řádil v Belgii s Tomem Herberem, který ho chci moc pozdravit, a se spoustu z vás, Michalem, Kubou a celou bandou z Moravy, takže i těm musím říct krásný večer. A co bylo třeba hustý na Tomorrowlandu? Já jsem normálně seděl na snídaní v hotelu, tam jsme si projížděli videa, já si pustím novou Sašu s Armin van Burenem, a najednou po 5 vteřinách vedle mě u stolu týpek si to pouští to samý. Říkám, to je náhoda, takovej starší pán, a já si říkám, tyjo, co to je? A já si k němu sednu a představte si, abych to zkrátil, ten týpek byl spolužák Armin van Burena ze školy. A Armin ho sám na Tomorrowland pozval, takže my jsme si tam asi hodinu povídali, má vlastní rádio v Holandsku a dokonce mi poslal spoustu zajímavých věcí, takže já ho taky samozřejmě potom pozdravím dneska v Bass Machineu. Takže krásný, jak je svět malej, a těch historek mám spoustu. Dneska Bass Machine 333, jdeme na to, startujeme na Kissu. Hej ho, pařmeni!

do srpna. Já doufám, že vám to nevadí, že jsem uvedl tak, ale vy, co posloucháte Horečku sobotní noci od začátku, tak víte, že tam jsem byl správně, no. A tady mi to trošku ujelo v rámci Bass Machineu, který tady sype pořádný placky hudební, handzapový, oldschoolový, všechno možný, takže 1. srpen na KISu. Everybody, vám všem. Doufám, že ta spokojenost vládne a píšete mi tady, že Bass Machine je za vás jeden z nejlepších českých speciálů. To jsou vlastně krásné věci, které mě hladí, které mi dodávají spoustu energie. Já jsem šťastný za to, že vás mám, KISáci, že mi dodáváte tolik podpory a že posloucháte Radio KIS. Příští týden 8. srpna KIS Party, teda pardon, 90s Party v Písku, v letním kině, tradičně, už asi po 14. Já jsem žádný rok nevynechal. Takže Písek je štace, která drží už tolik let, tak si na vás těším, na vás všechny, kteří tam budete a kteří tam s náma zapaříte, protože ta euforie být společně s váma na jednom místě, ta je dokonalá. Vy třeba Máchovo jezero, na který

Everybody Needs Somebody. To byl Bass Machine 333. Já doufám, že už toho chrapláku se zbavím, ale v tom Tomorrowlandu tam se to prostě nedalo přejet a bylo to fenomenální. Takže Everybody Needs Somebody, pár změní mi milovaný. Děkuji za to, že jste ladili. Sváně, jaký speciál, hudební styl byste chtěli příští týden Bass Machineu? Já asi bych dal ten hardstyle, já už jsem ho avizoval, ale jsem si říkal, no, že bychom zase dali

Vaškem Bejzlikrem na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Radio Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví